za sebou, 3 hodiny letu, všechno se mnou lítá, je po přílivu, je po dotyku a naše krev

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: Krásné dobré ráno, milí posluchači Rádia 1. Před malou chvílí odbyla 6. hodina raní, je čtvrtek 2. července roku 2026. Vy posloucháte Rádio 1. Venku už se rozednělo, je hrozně příjemně. Jak doufám, že vám poslech rádia dokreslí tohle krásné letní ráno. Dozněla Lindsay Troy a skladba I've Seen the Willow Trees. Teď už jsem vybral první ambientní věc od Antarctic Wasteland. Jmenuje se Scattered Waves. Moje jméno je Mikuláš Růžička a těším se, že spolu strávíme následující čas, který je pro mě vyhrazený každý čtvrtek ráno v tuhletu dobu. Budu vybírat věci spíš poklidnější, jak je toho už konečně taky u mě zvykem. Tak doufám, že vás to bude bavit s Rádem 1 ideálně. Tak příjemný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Reklama na Radio 1.

americké duo Howdy, které tvoří Charlie Martin a Will Taylor. Skladba Blast krátce před 6:30 na Rádiu 1. Tahle věc se objeví na novém albu, které si tohle duo připravilo pro fanoušky. Bude se jmenovat Big World, tam mělo by být v srpnu letošního roku. Dodám jenom, že kapela je na scéně od roku 2016, kdy jim vyšlo dlouholající album nazvané Taste. Teď už Hazel English a skladba nazvaná Phone Booth.

0: jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A-Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

James Blake, britský producent a skladatel, skladba Timeless na Rádiu 1. Teď už je na řadě další skladba nazvaná Disappear, kooperace Reset Robot a Young

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

Krásný hlas zpěvačky Nico Millis ve skladbě Turns, kterou složil Jimmy Lovell pod projektem The Album Leaf. Na hudební scéně už se pohybuje nějaký ten pátek, tuším, že na konci 90. let. Vy posloucháte Radio 1, je krátce po 7. hodině ranní, od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička. I s další skladbou, která je od Lily Juniper, jmenuje se Way to Love.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Cup in Hand a kapela Eels, projekt, za kterým stojí multiinstrumentalista Mark Olivier Everett. No, je 7 hodin 24 minut, posloucháte Radio 1. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech a taky příjemné ráno vám přeje Mikuláš Růžička. Ať už děláte cokoliv, věřím, že čas, který trávíte poslechem Radio 1, vás naplňuje. Ve vysílání vás čekají třeba Arms and Sleepers, Blue States, slyšeli jste Čáry života, skladbu Šílenou, nebo taky Davida Correda. Uslyšíte i neoklasického skladatele Josefa de Schutra. Myslím, že Být s rádiem jedna i nadále fajn.

0: jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: jedna.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Reklama na Radio 1.

nicméně vystupuje pod uměleckým jménem Ludovik. Skladba Still na Rádiu 1. Doporučuji vám tohletoho člověka. Myslím, že je to velice zajímavý umělec a skladatel, který používá ke své hudbě velmi nevšední vintage syntezátory a obecně jeho přístup ke skládání je unikátní. Doporučuji ho sledovat třeba na sociálních sítích, kde zveřejňuje videa, jak právě používá velmi nevšední hudební nástroje. Tolik Ludovik. Teď už elektronický projekt Losing a skladba nazvaná Pendulum. Pak se taky těšte na novou věc od Slow Magic nazvanou Half-Life.

0: Bublinky. Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Eric Luttrell, který donedávna vystupoval pod přezdívkou Luttrell. Pochází ze San Francisca, kde také tvoří skladba Something. Je toho důkazem. Hostuje v ní zpěvačka Molly Moonwater. Tahle věc je z desky Life at Full Speed. Teď už jdeme do Řecka za projektem Here Chronic. Skladba nazvaná Chase the Shadows naplní následujících několik minut na Rádiu 1.

Lucky Again a Lee Kelly. Já jsem taky znovu šťastný, že jsem tu dnes mohl vysílat. Ještě než se s váma rozloučím, tak mi dovolte podívat se na program Rádia 1. Od 9 hodin totiž čeká na vysílání Honza Marek, bude tu do 12, od 12 po něm potom Jana Kománková. Od 3 hodin do 6 bude vysílat Martin Nouza a od 6 bude éter Rádia 1 patřit odvážným palcům. V 7 hodin večer se těšte na CD Nonstop. Dneska skvělá deska Revolver od The Beatles. V 8 hodin potom hitparáda Rádia 1 s Josefem Sedloněm a v 10 hodin večer pořád AM 180 Štěpán Wolf a Jakub Hošek. Toto všechno jsem vyčetl z webu Rádia 1. Když tam vlezete, zjistíte taky, že je tam spousty dalších zajímavých informací, krom pohledu do hitparády Rádia 1, které pořád vévodí Massive Attack a Tom Waits. Jejich skladbu Boots on the Ground jsem vám před malou chvíli zahrál, tak tam najdete i pohledy do Velké sedmi a spousty zajímavých informací o kultuře. No a taky tam je můj tracklist, který jsem tam poctivě nadatloval. Zabralo mi to více než dost času, to mi věřte. Ale dozvíte se tam všechno zásadní z toho, co jsem dnes hrál. Je uložen pod mým jménem, to je Mikuláš Růžička. Moc mě těšilo, že jsem tu dnes mohl být a pokud se nic zásadního nestane, za 14 dnů v 6 ráno se budu opět těšit na slyšenou. Mějte se hezky.

0: jedno. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Becherovku půl litru při koupi od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gel Wandervoš 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Reklama na Radio 1.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
4: Rádio 1.
1: Dobré ráno, je 9 hodin 8 minut, vy posloucháte Radio 1. No a od mikrofonu už vás samozřejmě jako každý čtvrtek od 9 do 12 zdraví Jan Marek. Minulou směnu jsem vám tady sliboval nový single od Phoebe Bridgers, který v tu dobu ještě nevyšel, takže si ho pustíme dnes s týdenním zpožděním, což už samozřejmě na standardy Rádia 1 je poměrně pozdě, ale sliby se mají plnit. Takže tady věc z nové připravené desky Phoebe Bridgers, která ponese název Lost Weekend, vyjde 14. srpna na webu Dead Oceans. No a tady už je skladba, kterou dneska začínáme, skladba Lost Boys, právě teď na Rádiu 1.

0: jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, no a po 9. hodině se nějak tak neseme ve znaku toho, co všechno v blízké době vyjde. Před reklamou jsme si hráli Charlie XCX, její nejnovější single, ve kterém slibuje, že už bude hodná mrk mrk. Single se samozřejmě jmenuje Wink Wink. Její nová deska Music Fashion Film vyjde 24. července, no a ve stejný den vyjde i nová deska Reality Awaits od skupiny The Strokes, kterou jsme si právě doposlechli s jejich prvním singlem Going Shopping. V srpnu vyjde nová deska i newyorské skupině Wild Pink a jejich single Box Store si hrajeme právě teď.

0: aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

byla věc z nové desky Channel Beats, skladba Drunk Stupid in a Structure, no a teď už novinka, skupina Dinosaur Jr. a Several Got Away. Posloucháte Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

9 hodin 37 minut a hned po sobě. Tady máme dvě spolupráce, dvě novinky. Právě nám dohrála Ella Minus a Nick Leon se skladbou Espiral. No a teď už dlouhý výčet Man, Tiberius, B, Power Snatch a Hayley Williams se skladbou Great. Právě teď na Rádiu 1.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit,

Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Cože?

0: jedno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Je přesně 10 hodin, vy posloucháte Rádio 1, no a jako každý všední den po 10. hodině u nás čas na náš pravidelný kulturní servis. Tak pojďme na to. Z kategorie festivaly právě nám probíhá festival žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Dále tady máme Landscape Festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, konkrétně v Hradci Králové. No a v neposlední řadě festival Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. Kategorie galerie. V The Chemistry Gallery vystavuje Bad Orten výstavu s názvem Tvoje krev, moje růže. Na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně Pražského hradu, výstava Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. V galerii Středočeského kraje Melzer, Kincel a Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci František Kobliha a jeho cyklus Máj. V Doxu Radka, Bočevič a Faust. Galerie hlavního města Prahy, konkrétně v knihovně, výstava Expanze, přírůzky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rokafé kolektiv autorů výstava Wall of Hope. V Kunzále Praha výstava Memory of Touch One, sbírka Kunzále Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně napravená křivda, sbírka Příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze výstava Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V galerii Lázně Liberec Jiří Černický a jeho Západ země ze slunce. V Meet Factory v galerii Kostka Borzo Slerinc a jeho výstava Spectre in the Wedge. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo. V galerii ECT Art Jiří Staněk a Kůže času. V Pragovka galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a jeho nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. V Osmice Humpolec Present Perfect, otisky času v současné keramice. V Artoto galerii v Uhelném Mlýně Timo a Bude. Ve Veletržním paláci v Tusculum a v dalších místech v Praze a Pardubicích Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a jeho zvukové projekty. V Karpuchyna galerii Natálie Pejchová a Stay in Touch. V galerii C12 Michal Sinek a jeho After Image. V galerii Rudolfinum výstava Data's The Data and the Sovereign. V Trafo galerii Data Bartoníčková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, světla noci. Ve Vile Pele Antonín Střížek a jeho výstava Svět odvedle. V Novoměstské radnici Zdeněk Mézl a Odkaz starých mistrů. No a v Koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. No a na Rádiu 1 se můžete od 12 těšit na vysílání Jany Kománkové a od 3 až do 6, protože Standa Zima odjel na dovolenou, mimořádně na vysílání Martina Nouzy. Budou tady ještě taky nějaké soutěže, tak pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu kdy. Ale řeknu vám, že v 6 hodin uvede Iveta pořád Odvážné palce, v 7 hodin zazní CD non-stop, kde si pustíme skupinu Death Crash, která vystoupí na festivalu Creepy Teepee, tentokrát s album Return. V 8 hodin uvede Josef hitparádu Rádia 1, kde představí 5 novinek, zahraje vám žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě stále až do 12 hodin běží na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

No a vy samozřejmě stále posloucháte Rádio 1. Po kulturním servise nám tady hrála skupina Joyria se skladbou Dollar Grey. Teď nám dohráli Swap Meet a jejich skladba Half-Life. No a teď už spolupráce Little Gold a Julia Barfield se skladbou Public

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: Ty jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo, čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Je to taky tady skutečně soutěž Rádia 1? A to ne tak ledajaká, protože se samozřejmě jedná o náš speciál, soutěžní speciál. A tento týden slavíme s festivalem Creepy Teepee, takže za chvilku jeden z vás, jeden šťastlivec, vyhraje mimo mnoha dalších výher i dvě vstupenky na tenhle svátek alternativní hudby. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy Teepee, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, od kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. července do neděle 12. července, což je příští víkend, můžete na Pražské Štvanici a taky v klubech By Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známe svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou. Vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Alder, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu Creepy Teepee. No a co dnes vyhrajeme a potom ještě jednou zítra? Budeme soutěžit o dva lístky na festival Creepy Teepee, potom voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a poukaz na 1000 korun od obchodu Sugar Bad. No a zatím mi nevolejte, protože telefon Rádia 1 je vyvěšený, takže pokud budete volat, tak se nedovoláte a navíc zatím neznáte otázku, ale můžete si rovnou vytočit číslo 210 323 919, no a to vytočíte, až vám řeknu. A teď vám řeknu tu otázku, která bude pro lidi, kteří pravidelně jezdí na Creepko, extrémně snadná. A otázka zní, na letošním Creepku nebude chybět sorozenecké duo Frost Children a já se ptám, s jakou japonskou hudebnicí spolupracoval na EPčku z roku 2024. A já ještě dodám, že tady ta umělkyně v roce 2023 spolu s Frost Children taky vystoupila na festivalu Creepy Teepee, takže není vlastně nepravděpodobný, že právě tam tahle spolupráce vznikla, protože kde jinde by se umělkyně z Japonska a duo z New Yorku taky potkali, že jo, než v Kutné Hoře. Já vám rovnou dám nápovědy. Ta umělkyně je buď Ikue Asazaki, nebo Eiko Ando, a nebo Haru Nemuri. Volat na číslo 210 323 919 můžete právě teď. Tak, a já tady mám prvního volajícího. Ahoj, tady Honza. Slyšíme se, halo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Tady David.
0: Čau Davide, tak ještě jednou, nebo víš odpověď, nebo chceš zopakovat
1: otázku? Já zkusím tipnout.
0: Tak tipni.
1: Zkusím Haru Nemuri.
0: Typuješ správně, já ti gratuluji, právě vyhrál celý balíček kulturního léta, včetně dvou lísků na Creepy Teepee, a je to tak, skutečně Frost Children vydali v roce 2024 EPčko spolu s Haru Nemuri a dokonce společně vystoupili v roce 2023 na festivalu Creepy Teepee, tak ještě jednou gratuluji.
1: Díky.
0: A já tě jenom poprosím, vydrž mi chvilku na drátě, já ti mimo vysílání řeknu více k té výhře.

Stále posloucháte Rádio 1, je 10 hodin 41, no a my se v rámci kulturního léta hrajeme skladby interpretů, kteří vystoupí na festivalu Creepy Teepees. Hrasněla nám tady třeba skupina Deer Park, právě nám dosněl projekt Lauren Alder se skladbou Yes, no a teď už skupina Death Crash se skladbou NYC. No a jenom připomenu, že pokud chcete ještě vyhrát dvě vstupenky na festival Creepy Teepee, tak poslední možnost v rámci kulturního léta máte ještě zítra na vlnách Rádia 1, ale kdy, to už vám neřeknu, to musíte poslouchat. Tady jsou Death Crash.

0: 21.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Hledáte práci, ktorá dává smysl? Takovou, ktorá má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Britskou slowcoreovou skupinu Death Crash založila před 10 lety londýnská hudební dvojice Tiernan Banks a Patrick Fitzgerald. Jejich debutové album Return z roku 2022 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Creepy Teepee. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

11 hodin 7 minut, vy posloucháte Rádio 1, no a u mikrofonu je až do 12 hodin Jan Marek. Po 11. hodině tady máme hned po sobě dvě skladby z léta roku 24. Teď nám právě dohráli Cloud Nothing se skladbou Final Summer, no a teď už začínají Los Campesinos se skladbou Feast of Tongues.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnské

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Foru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Vinné nám právě dozněl Nicholas Foster Rattigan, umělec, hudebník z Rena v Nevadě, kterého samozřejmě můžete znát pod pseudonymem Karen Joyce. Tohle byla skladba Tormenta. Karen Joyce vystoupí tohle léto na festivalu Popme se na Velodrmu v Brně. Teď už londýnský hudebník, producent St. Jude se skladbou To Believe i druhou částí. Posloucháte Radio 1.

0: jedno.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Reklama na Radio 1.
5: Tak musím vám přinesu ty lopaty tady.

0: Kvůli by neměl panáku blbec, pitomec, dám mu říkat, že to vůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

11 hodin 41 minut, vy posloucháte Rádio 1, nám se pomalu blíží 12. hodina, no ale ještě než se tak stane a já se s vámi rozloučím, tak je tady samozřejmě náš kulturní servis. Z kategorie koncerty a tančírny v Jazz Doku dnes večer o 9 vystoupí Laco Deč se skupinou New York Cellula, no a v Zaspabu v Plzni vystoupí v 8 hodin Electric Lady. Kategorie filmy. V Edison Film Hub v 19.00 promítají snímek Pozvání a v 21.30 film Michael. V kině pilotů se můžete těšit 18.45 na Co nám zbylo z lásky a v 21.15 na snímek drama. V kině 35 v 8:30 film Co nám zbylo z lásky. V letním kině u Keplera v 21.00 snímek Šváby. No a v kině Dlabačov tam pro vás chystají v 18.30 Slepici a v 20.30 Pět švestek. Z kategorie divadla Depo 2015 v Plzni, tam se vše 4 hodiny odpoledne můžete těšit na hru Neposlušná kůzlata. No a potom tady máme ještě kategorie ostatní. V Radotíně na Jižním městě a v Malešicích stále probíhá mistrovství Evropy v box lacrosse. No a na Rádiu 1 si můžete o 12 těšit na Janu Kománkovou a netradičně od 3 do 6 na Martina Nouzu. V 6 hodin pořad Odvážné palce, v 7 hodin CD non-stop, kde zazní skupina Death Crash s album Return. V 8 hodin uvede Josef Sedloň hitparádu Rádia 1.

kde zazní 5 novinek hlasování a také se vám přehraje žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které můžete ještě do 12 hodin ovlivnit na webu Radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Wolfem. To byl kulturní servis na Radio 1.

Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.

Na rádiu nedozněla už nějaký ten pátek nefunkční skupina The Gun Sex se skladbou In The Stone. Blíž se 12. hodina, no a na mě je už, abych se rozloučil. Od 9 až do 12 hodin vám hudbu vybíral Jan Marek. No a pokud vás zajímalo, co jsem hrál, tak tracklist už skoro úplně hotový. A ještě přejem ty poslední skladby najdete samozřejmě na webu radio1.cz. Ještě si poslechneme třeba producenta Willem Porise Wiesenfelda, kterou samozřejmě znáte pod pseudonymem Baths, se skladbou Eden, no a na závěr skupina Gang of Youth se skladbou The Angel of 8th Avenue. Není to jisté, je možné, že se ale další dva čtvrtky neuslyšíme, takže já vám popřeju hezkou půlku léta, no a v lepším případě třeba možná i uslyšíme, když sem najdu cestu mezi dovolenou. Takže se mějte hezky a čau. A těšte se na Janu Kománkovou 12 až do 3.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, zdraví vás Jana Kománková, posloucháte Rádio 1 a tohle jsou Aua a skladba Ersatz Intercity. Pro všechny, kdo někam cestujou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Reklama na Radio 1.
7: Pokračujeme dál, zdravím toho posluchače, který se na oblíbené směny a na Rádio 1 nařizuje budíka, tomu říkám svědomitost. Tady jsou staří Ken, I Want More, pak si pustíme aktuálnější Week A nebo taky Afrotronic, jak to vždycky můžete psát do mailu nebo do chatu na Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Dozněl nám francouzský duo Freud Dub a pokračujeme s francouzským labelem Infine, který teď vydal remixovou kompilaci. Pokud vás Infine baví, tak víte, že kompilace je ke stažení zadarmo na Bandcampu a my si z ní pustíme Cuban X.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Kulturní servis.

přesně 13 hodin, takže kulturní servis je tady, máme čtvrtek 2. července a začínáme od festivalu. Jean Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Knihovna na vlnách v Evoid Floating Gallery. Galerie, Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie středočeského kraje, Melcel Kincel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, Cyklus Máj. Dox Radka Vodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, Expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Stokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha, Memory of Touch, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Meat Factory, Galerie Kostka, Borseš Lerins, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie Etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. Pragovka galerie, výstava Martina Nitria i Davidové Killing the Flowers Want Delay Spring. Galerie moderního umění v Rodnici nad Labem, Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. A toto galerie v Uhelném mlýně, Timo bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, the Data and the Sovereign. Trafo galerie, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Jela Pele, Antonín Střížek, Svět odvedle. Miloměstská radnice, Zdeněk Mézo, Odkaz starých mistrů. A v Koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Na Radio 1 v 18 odvážné páce, v 19 CD non-stop Death Crash, který byl na Creepy TP, album Return, ve 20 hodin hit paráda a ve 22 pořad AM 180. Zůstaneme ještě na jednu skladbu u francouzského labelu Infine, Bruce Brubaker a Max Cooper, Two Pages.

Tolik Glock v remixu od Bedroom, posloucháte Rádio 1 a čeká nás Music a skladba Afternoon Sunshine z roku 2021 společně ještě s Mrs. Jinx.

0: A nebo zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

teď nás čeká Evanishing Twin, to je skladba Lotus Eater. A jako vždycky nám budete psát, koukám, že do mailu nějak nic neleze a asi optimální četovací okýnko na Radio 1.cz.

reservoir of love. I wanna swim in your reservoir of love.

a poctivé písničkařiny, to byl Dawn Pilot, taková lehká amerikána, předzvěst nového už sedmého alba tady toho jednočlenného projektu. Posloucháte Rádio 1.

0: jedno.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

Tolik Kante v remixu od Acid Poly a v rámci našich letních připomínek různých festivalů a je čas poskytnit něco z Creepy TP, takže si dáme Deer Park a Crystal.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Sofia Cortez je tentokrát jako remixerka skladby Má rád projektu Fejka. Teď se zasníme s Pete Josephem a skladbou Utopia.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Poslouchat rádo jedna Shining Light King Jod. Teď nás čeká Nick Cave. Pustíme si pak ještě Vox Populi, Xma, Deutschland a Working Men's Club. Já se budu těšit na slyšenou příští týden.

0: patří do mikrovlnky. Rychle.
1: Hrnec. Kočka. Tchýně.
0: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
3: Jedna reklama.

0: CD Nonstop.
1: Britskou slowcoreovou skupinu Death Crash založila před 10 lety londýnská hudební dvojice Tiernan Banks a Patrick Fitzgerald. Jejich debutové album Return z roku 2022 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Creepy Teepee. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
6: Reklama na Rádio 1.

Tak já všechny zdravím, od mikrofonu se hlásí Martin Nouza, máme 15 hodin a dneska to budeme spolu od 15 do 18, jsem tu výjimečně na záskok, tak si spolu pustíme nějaký písničky. Teďka už Blondchell a song Violence.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Kytarový doják, Blončel. A teďka už Perry Mason, Song 1.

Perry Mason, Song One. A teďka už Kumo 99, Edgison, Casualty.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
2: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Reklama na Radio 1.
7: Se svou novinkou se přihlásili taky Kasabian se singlem Super Powers. A my si to zanadáme. Sláte Rádio 1.

Smoke, dust, phones, drugs, soosh, cuffs.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: No, my zůstaneme u takový divoký elektroniky, právě na Creepy TP se můžete těšit na Frost Children, takže po Brutalism tady máme další klubovku. Užijte si to.

Tak právě nám dohrávají Frost Children, na který můžete dorazit na Creepy TP, který je tentokrát v Praze na Štvanici, tak se zastavte. Teďka už Muramasa a Led by Her song Nietzsche.

tohle je Muramasa a Led by Her, song Ninja. Posloucháte Radio 1. Playlist najdete pod mým jménem Martin Ouza na webu Radia 1. No a s novinkou se přihlásil taky lokální alternativní rapper Matyáš se svým projektem Matyášovi kamarádi. Single se jmenuje Má blbá hloupost.

0: vašich uší.
1: Digitální
0: rádio. Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

Právě nám dohráli Ear a single Coil. Teďka už Margo a její Červenec 2020.

tímto singlem se tak vrátila Aneta Martinková se svým projektem Margo. A teďka už single Štěpy Six Strings Deep. Kdybyste nám chtěli napsat něco do chatu, najdete na webu Ráda1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

0: Karlovarské bublinky.
1: A neb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. arthousehejtmánek.cz.
4: Zahrála nám Charlie XCX a její single nový Wink Wink. No a teďka už James Blake a single Walk Out Music. Posloucháte Rádio 1 Smrtěm nouzou, už máme 16 hodin.

land. Opportunity.

Právě nám dohrává James Blake, song Walkout Music. A jako další tu mám připravený Obong Jayara a jeho sing Lip Dance, poté Overmono, a tím bych rád pozval, když máme tu festival sezónu do Brna na Popmes, kde obě tyhle ty jména zahrají. A já osobně se tam moc těším.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Kulturní servis.
1: A my tady máme kulturní servis. Dneska je čtvrtek 2.7.2026 a my si představíme program v koncerty, tančírny, divadla, filmy a ostatní. Koncerty a tančírny. V Jazz Dogu ve 21.00 Laco Deči a New York Sesula. V Zachspabu v Plzni ve 20.00 Electric Lady. Filmy. Edison Film Hub. 19.00 Pozvání. 21.30 Michael. V Kino Pilotu 18.45 Co nám zbylo z lásky. 21.15 Drama. Kino 35 ve 20.30 Co nám zbylo z lásky. Letní kino u Keplera v 9 hodin Šváby. Kino Dlabačov 18.30 Slepice. 20.30 5 švestek. Divadla. Depo 2015 v Plzni 16.00 Neposlušná kůzlata. Ostatní v Radotíně, na Jižním městě a v Malešicích mistrovství Evropy v boxlacrosu. Na Rádiu 1 vás čekají v 6 hodin odvážné palce, v 19 hodin CD non-stop, tentokrát kapela Dead Crash, na kterou jsou přičit třeba na Creepy TP, a jich deska Return, a ve 20.00 hitparáda Ráda 1, ve 22.00 AM 180. Vy posloucháte teďka Rádio 1 s Martinem Nouzou od 15 do 18.
2: Reklama Rádia 1.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Právě nám dohrál Daphne a teďka už skvělá kapela Big Thief a single Vampire Empire.

Palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6.

Ranní

kostky.

Ona právě dohrála Beata, její single Žít s nás. A teďka už Frederick Valentin a jeho single Time Won't Make You Mine. Dánský skvělý písničkář, producent. Spolupracuje třeba s Youngem Leanem.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: No, my jsme slyšeli Placebo a single James a teďka už novinka od kapely Interpol a single This Mirror Weighs a Ton. Skvělá věc.

0: Úplně skvělá věc od kapely Interpol, Dismir White Satan. Ještě vydali k tomu další dva singly. Bude se blížit deska. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou od 15 do 18.00.
1: Voglio essere conosciuto da qualcuno.
0: A teďka už můj takový velký oblíbenec současný, OK Giorgio, a jeho věc z teďka z takový nový desky nebo z takový kompilace, kdy udělal několik songů, kdy vyzvídal od posluchačů na koncertech po své tour, aby mu vyprávěli o svých snech. On je poté vysamploval a udělal z toho fakt moc hezký věci a tohle to je rovnou otevíračka té desky, která se jmenuje Milano Dream.

Krásnej, překrásný song OK Giorgio. Ještě s ním spolupracovali Ciaru, Pierre Daniel Forni a single Milano Dream. Mě to vždycky tak dojme. Dneska jsem vyzvat babičku z nemocnice, je v pohodě a vlastně mám z toho hroznou radost, že to všechno dobře dopadlo. A teďka už Madeon, francouzský DJ, hudebník Hugo Pierre Leclerc a single z jeho nové desky, který se jmenuje Dancing on Your Grave.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
6: Reklama na Radio 1.
7: A teďka už Nomi a single Sweet Talk. Zabrouzal jsem Zdeňkovi Lichnovskýmu do složky a objevil jsem tam tenhle super single, tak mu tímhle dávám shoutout.

0: cítíte ten
1: Rádio 1.
2: A my vstupujeme do 17. hodiny, poslední hodina společně. Posloucháte Rádio 1, celý playlist najdete na webu Rádia 1 pod jménem Martin Nouza. Přeju příjemný poslech.

0: Rádio 1. To žeru.
1: Jo, jo, já taky. A stejně tak tenhle ten single od Olivera Sima, který se jmenuje Obsession. Skvělá věc.

0: Radia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.
7: A my pokračujeme s písničkama, teďka už Veval a single Dopamin, nizozemské producentské duo.

You just forget. You just.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: No a po nizozemském duu tu mám tak jedno. Americký 100 Gags. Doritos Fritos.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Do Velký sedmi můžete zahlasovat na webu Rádia 1. A my zůstaneme v Česku. Teď si dáme plzeňskou kapelu Manon Mert a její single Timeless.

Krásná šestiminutovka od Manon Melt, single Timeless, a my u těch kytar zůstaneme. Dáme si teďka Marie April a single Jamie. Tak jdeme na to.

0: CD Nonstop.
1: A my zůstaneme na domácí scéně. Teďka ještě Oliver Tour a Survival Course, single Neck.

0: To byl
1: Oliver Tour a Survivor Course. A teďka už novinka od francouzského producenta French 79 a song The Adventure.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

A nám právě dohráli Channel Bats a song for the messenger. A já se s váma už loučím. Teďka si ještě pustíme kapelu The Twilight Set, Get Away From It All. A potom vás čeká od 18 hodin Odvážné palce, od 19 hodin CD Nonstop, kapela Death Crash se svý deskou Return, o 20.00 hitparáda, ráda jedna, a o 22 hodin AM 180. Já jsem byl Martin Nouza, díky moc, že jste poslouchali a užijte si zbytek dne. Tak teďka Twilight Set, Get Away From It All.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Reklama na Radio 1.

0: se.
1: No tak dobrý den, posloucháte Rádio 1, Odvážné palce jsou tady a já nejsem Iveta. Iveta je někde na cestách zase.
2: A já jsem se vrátila z cest, jestli tady chceš už rovnou plout do děje. Ahoj.
1: Jo, ahoj. Ivča, Viktor, dneska ve dvou, protože nejenom my jsme mentálně už tak trošku ve varech, které začínají zítra, pokud nás posloucháte live v premiéře. Iveta bude také ve varech, my budeme také ve varech. Budou nějaká zpravodajství z varu by Iveta a potom samozřejmě reflexe od nás a taky pozvánka od nás, ale to až na konec, protože ano, Ivča se vrátila z festivalu, má toho málo a má hezkou tašku novou.
2: Ano, a to vám ukazuju, já jsem se šla podívat totiž na předpremiéru, úplně exkluzivní předpremiéru, první dvou dílů nového seriálu Ricka Gervaise, který se bude Toulavé kočky v češtině, Ellie Cats. A myslím, že těch dílů může být tak jako 6 nebo 8, jsou to 15 minutovky a je toho první animovaný seriál, proto byl v Annecy, protože Annecy je největší akce pro animovaný film.
1: To je to místo, kde jsi byla, dobrý večer.
2: Ano, je to tam moc hezký. Jakože fakt. Ten festival se letos posunul až takhle blbě před varama, což teda jsem si původně myslela, že to není úplně dobrý nápad tam takhle jako jet rychle, ale pak jsem vlastně byla ráda, protože jsem si o tam celkem odpočinula, protože ten animovaný svět jako pro mě taky trošku ještě musím říct uzavřený. Je vlastně, já se v ním extra nevyznám, co se týče jako režisérů všeho a přijde mi teda a to v dobrém smyslu, že i trochu jakoby vlastní svět mají ty fanoušci, se jsou v Annecy. Takže v tom jako festivalovém centru a třeba zvlášť na té projekci Ricka Gervaise, který byl prostě v kině pro 1300 lidí, krásně jako klimatizovaným, tak akorát, což se taky ne vždycky povede, tak fakt to publikum bylo tak nadšený, že tam prostě bouřlivě bouřlivý ovace se ozývaly už během znělky toho festivalu animovaný. Mm-hmm. A pak, když tam Ricky přišel, tak samozřejmě jako v obrovský potlesk, pak tam někdo zařval, protože on zrovna ten den měl narozeniny, tak tam někdo zařval Happy Birthday, on řekl díky a najednou mu ten sál začal zpívat Happy Birthday, aniž by to jako kdokoliv prostě nějak organizoval. A vůbec ty lidi jsou fakt takový, je to trochu připomínalo, jsem teda nikdy nebyla úplně na Comic Conu, teda byla jsem blízko něj, jako toho pražského. Ale připomínám tam trošku,
1: než by to znamená, že byla blízko, šla jako okolo.
2: Jo. Marek tam nechal něco podepsat, tak já se šla okolo. Jo. A viděla jsem ty lidi, co jdou dovnitř. A přišlo mi to, ne, že by ty lidi v Annecy byly úplně takhle převlečený, ale občas někdo byl tak jako trošku převlečený. Třeba jsem viděla holku, která měla na ramě, tam chodila s tou plyšovým krysou z Ratatouille. Že takhle tam jako jsou fanoušci animovaného filmu a jsou fakt takový jako nadšený. Jsou hodně mladý, fakt je to prostě takový jako festival pro generaci Z. Co jsem tam odposlouchala nějaký rozhovory ve frontách, tak prostě to fakt působilo, že to jsou třeba i mladí začínající animátoři a prostě a tak jako různě. A samozřejmě a v podstatě jako já jsem skoro nikoho neznala, že normálně v těch festivalech tak normálně poznáváš jako ty novináře, se kterými se tak jako potkáváš, tak tady jsem potkala jednu, ale jinak jako nikoho, v podstatě jsem tam znala jenom ty Čechy, který tam jezdí ve větším počtu, v podstatě jako na ten trh, který je tam největší pro ten animovaný film, takže všechny Čechy, co se zajímají o, nebo dělají animovaný film, a tak ty tam jako jsou a potom jsou v tom takovým tom druhém jako festivalovém centru, kde ten jako ta industry a věc, prostě nebo respektive ty industry program, nějaký prostě pitchingy a takovýhle věci a večírky a tak. A mezi tím je asi 15 minut chůze kolem jezera, který je krásně čistý. A když se tam zrovna v Annecy teda ocitnete poprvé ve dnech, kdy ve Francii padají teplotní rekordy, tak to jezero je v podstatě to, co nás tam zachránilo, protože prostě pak jako kousek vlastně od toho festivalu, kde vidíte všechny ty lidi s akreditacema, tak pak je pláž a tam prostě byly zase vyvalený všechny ty rodiny a celý Annecy a tam zase máte pocit, že jste na dovolený u moře, akorát tam jsou ty Alpy, protože tam prostě jako fakt je to krásné město, krásná scenérie a tím, že se tam člověk jako nehoní za tím, že musí vidět co nejvíc těch filmů, protože o nich slyšel na jiných festivalech a hrozně to chce vidět, tak to je takový jako docela i pohodový. A přišli mi ty lidi tak, jakože nebyli nějak, že tam jako nestrkali, víš, jako nebyli agresivní. Takže můj zážitek i přes to strašný vedro, který tam bylo a který jsme pak zažili my o víkendu tady, ale bohužel tady už nebylo to jezero, no, tak vlastně bylo jako hodně takový dovolenkovej, takže jsem rád, že jsem se vlastně odpočinula.
1: Tak jsem rád, že jsi odpočinula a viděla jsi teda něco jiného než ukázky ze seriálu, o kterém ještě nemůžeš mluvit.
2: No, to nebyly úplně ukázky, to bylo jako fakt první.
1: No, jakoby část seriálu.
2: Viděla jsem
1: tak,
2: toho Rickyho Gervaise, ona s ním pak byl hodinový rozhovor.
1: Vysvětlil tam, proč je takový kokot ve svých nových stejnotech.
2: No, on právě vůbec nepůsobil jako kokot.
1: No, to já si myslím, že ono jako v jádru není, ale monetizuje to, co ví, že na to lidé slyší, což on by řekl, že je chytré, já říkám, že to je trošku
2: kokot. No, ale on tam říkal, on tam působil velmi jako sympaticky, dokonce prostě všichni dostávali k těm taškám, která byla na každém sedle tam, tak tam byl v tom byl ještě plakát velký. A samozřejmě to se tak jako nabíhalo k tomu, že tam pak půlka sálu chtěla, aby jim ho podepsal. A on fakt jako dlouho zůstával, když už ho chtěli odvíst, tak on ještě zůstal a ještě podepisoval, což jako bylo dobrý. A pak vůbec tam působil tak, jako on mluvil o tom, že není pravda, že by neměl rád lidi, že jako věří v lidi, jenom je upřímnej. A komedie navíc ještě zveličuje chyby lidský, takže prostě, že je v pohodě, že všichni jsme idioti.
1: Jo,
2: tak, ale jako on tam působil fakt jako, já jsem si tak nějak přesně po těch tvých posledních recenzích na jeho stand-upy jsem měla taky trochu pocit, že už mu to třeba ta sláva trošku přilezla přes hlavu, ale tam to tak vůbec nepůsobil. A další takovouhle jako celebritu, který vlastně trošku je jako překvapivý, tak dobře ten Ricky Gervais tam vlastně jako přeprezentoval ten svůj nový animovaný seriál, ale pak tam přijel třeba Alfonso Cuarón, který není úplně spjatý s animovaným filmem, ale on tam prostě v rámci nějaký carte blanche tam vybíral nějaký šílený maďarský animák z 80. let. Syn Bílé Koby byl jako svůj oblíbený a málohraný, který tam teda jako prezentoval. Zároveň tam teda měl taky jako hodinový rozhovor masterclass. Vtipný bylo, že vlastně tam prozradil, že se animovaný film vlastně natočil a jmenuje se Gravitace.
1: No.
2: A že tam je jenom 20% hraný části. Všechno ostatní počítačová animace. A ten vlastně působil tak hrozně jako sympaticky a vstřícně a tak jako milé. A takže tyhle ty setkání s takovými velkými hvězdama, které tam ještě připadaly celkem přístupný, protože opravdu máme doma teď podpisy obou dvou, tak to bylo taky fajn. A pak jsem ještě viděla jeden animák, který půjde do kin a bude i ve Varech. Ale ten je spíš jako pro děti, jmenuje se Tajemství džungle a o tom možná budeme víc. Jakože je to jeden z těch filmů, který ve Varech bude teďka i pro menší děti, aby to nebylo jenom Prášort dětem. Myslím, že tam bude i dabovaný, protože to je česká koprodukce. Takže na to s malýma dětma podle mě můžete vyrazit, pokud zvládnou víc než hodinovou stopáž. A jinak já se o ně pak asi víc budu mluvit potom srpnu až pro kin.
1: No a protože se dneska budeme věnovat hlavně Varům, ale ne jenom, tak pojďme ještě se vrátit pár týdnů zpátky a to k aktuálnímu Stevenu Spielbergovi, který je hodně polarizující, já jsem ho tady chválil, ty jsi tady nebyla, ale ty tady jsi, takže jsem zvědavý, jestli budeš taky chválit, nebudeš?
2: No, já jsem trošku zklamaná, bohužel. Já jsem hrozně chtěla, aby se mi to líbilo, ale musím říct, že jsem se to relativně užila, ale myslím, že za to hlavně může Emily Blunt a Josh O'Connor a hlavně Emily Blunt, protože mám tyhle herce fakt ráda a mám pocit, že na Emily Blunt bych mohla koukat skoro jako na kdyby dělala cokoliv. A samozřejmě ta její postava je taková celkem vtipná a ona hrozně dobře jako vyvažuje to drama a komedii. Jako herečka a tak ještě ta postava, který se dějou jako šílený věci a zároveň u toho prostě hrozně velký a důležitý věci, tak si myslím, že ona to jako fakt jako ustojí. Ale co se týče tak toho tajemství, si myslím, že to tam moc není. Ten příběh mi přišel takový trošku jako zvláštní, spíš tak ještě zpětně, že pak když to skončí, člověk řekne jako tak tady mi to úplně jako nesedí, ty věci. A samozřejmě já naprosto jako souzním se Spielbergovým humanismem a z jeho, co mi na těch jeho filmech vždycky líbilo, a z jeho jako vzkazem, že empatie je ta největší evoluční jako výhoda. A byla bych moc ráda, kdyby to takhle bylo. A jako je fajn, že nám to připomíná, ale zároveň si myslím, že ten film, do kterého to zabalil, úplně možná tu message, i když je jako dost jasná, nepřinese nakonec tak asi, jak by on chtěl. No,
1: souzníš se Stevenem Spielbergem i v přesvědčení, že mimozemšťané existují a již jsme s nimi dávno navázali kontakt?
2: Já si myslím to první. Já bych souhlasila s tím, co říkala v podstatě Emma Stone v Benátkách, když tam na tiskovce k Bugoni, že prostě vesmír je tak velký, že by mi to přišlo divný, kdyby jsme byli jediný život. Ale že jsme s nimi navázali kontakt a americká vláda to tají, tak to si úplně nemyslím. No.
1: Takže 50%. toho, co si myslí Steven Spielberg. Hmm. No a palec?
2: No, 50%. 50%, no? Asi, ano. Přesně, ale spíš jako nahoru, protože ne, že bych to u toho trpěla. Jo, ale nemám pocit, že ten film budu chtít vidět znova, no.
1: Já jsem měl drobné plus, které jsem tomu filmu dával za to, že ta společnost, která tam hraje tu klíčovou roli, se jmenuje Vordex, protože už roky spolu spravuji instagramový účet Názvex, který má asi 65, ale za to velmi oddaných followers. A tento instagramový účet je databází všech názvů existujících jako firem, které končí na X. Aha. A takže prosím vás, vzhledem k tomu, že všichni už sledujete Instagram Odvážných palců, tak sledujte i Instagram Názvex 2, to je, protože k tomu prvnímu Prokop Holoubek z kapely Mezi lidi, který to založil, zapomněl heslo. Takže jsme museli
2: všechno
1: založit Názvex 2, no, zapomněl heslex. Schválně, tipni si, kolik unikátních Názvexů již máme v naší databázi?
2: 300.
1: Přidej.
2: Tak 3000?
1: Uber.
2: Aha, tak 556.
1: Je to přes 1000, ale jsou to fakt jakoby, každý je jiný. A když je třeba firma Reflex, což je X firem, tak tam je jenom jednou. Aha. Tak to jsem chtěl říct, mé poslání bylo naplněno výborně.
2: Já jsem chtěla říct, že možná nejvíc na tom Spielbergovi vadil vlastně ten konec, kdy to pak pouští jako hrozně rychle do televize, nic se tam neověřují a to mě to přišlo strašně neuvěřitelný. Jakože si říkala, tohle úplně, a tak jako by to velký finále, pak třeba pro mě, už jsem si říkala, ježiš, to je prostě blbost. No, tak.
1: No, tak co se dá dělat. Co je ti holka? Je další film, který je tady v distribuci, o kterém jsme tady ještě nemluvili a chtěli jsme několikrát, protože v té distribuci měl být už xkrát, pořád se to odkládalo. Teď v ní je, ale možná už pomalu zase není, protože to není ten titul, který by také nahrál 2 měsíce.
2: No,
1: a ty jsi ho viděla už?
2: Já jsem to viděla už kdysi. Já jsem to viděla, když to mělo premiéru světovou, což bylo loni na Berlinále, kdy to zahajovalo tehdy úplně z Brusu novou soutěž Perspektivy. A je to film, který potom byl i ve Varech, i spolu s jeho velmi sympatickou režisérkou Urškou Djukić, slovinskou, a tak se to ještě hrálo, myslím teďka na dno evropského filmu, že tak jako různě vidět, a teď to teda konečně šlo do kin a já doufám, že to chytnete. Ono, škoda vlastně v podstatě v těch Varech se to dalo ještě srovnat s tím Zbormistrem, ono to má taky podobný téma trochu, je to o mladý prostě 16-letý holce, která vlastně tak nějak jako zjišťuje, kdo je a zpívá ve sboru a s tím sborem odjede na takové soustředění do kláštera a ona sama je věřící a teď tam má nějaký rozpor mezi prostě tou jako probouzející se sexualitou prostě tý dospívající holky, kterou vedou její nový kámošky z toho sboru a prostě tím nějakým jejím zázemím a vůbec jako její povahou. Stejně jako Zbormistr, tak v tom, co je ti holka, je úplně jako skvělý výkon mladý herečky, respektive do té doby v podstatě tak jako neherečky, tady i nespěvačky, kterou našli jako díky tomu filmu a která je fakt jako skvělá a hrozně toho zvládne prostě vyjádřit jako obličejem a všim a no a je to film, který je teda mnohem jako optimističtější než Spormistr. Není tam takovýhle sexuální zneužívání tam není, ale je tam jakoby nějaký útlak patriarchálního systému, tam je jako vidět ten Zbormistr, kterýho oni mají tam a který teda vedlejší figura, taky není úplně jako super člověk. A má velmi jako takový trošku jako úzký mantinely, co on jako toleruje. No ale ten film je strašně krásně natočený, vlastně hodně spolíhá na sílu obrazů, na sílu nějakých zvuků. Dobře, tam pro mě jako fungovala metafora s hroznama, kterou si režisérka vymyslela teda, tam je to jako takový jako starý poříkadlo. A o tom, jak jako kyselý hrozný zatrest, tak vůbec to feministický téma tam působí vlastně hrozně dobře, ne úplně jako nějak nenásilně, prostě ten film je jako fakt jakože myslím, že obrazově je vyprávěný hrozně jako citlivě a jediný, co já bych tomu vytkla, je, že mi to vlastně připadalo, že ten příběh pak nějak jako velmi náhle skončí, nebo tak se náhle jako přerodí a aniž bych, by to tam pro mě bylo vysvětlený a jakoby prostě tam přesně bylo takový, že něco, co se možná nedá úplně vysvětlit, možná jak tam není, jak to není úplně o tom příběhu, o té zápletce, jako spíš fakt o těch pocitech a o té, jak se ta holka jako srovnává, hledá sama sebe i skrz toho, že se učí jako naslouchat vlastně svýmu tělu a sama sobě, tak pak to, když najednou máš pocit, že to jako dokáže, tak je to takový trošku jako náhlý. Připadalo mi, že prostě už tak nějak, že tohle se tam třeba úplně jako nepovedlo pro mě přenést, ale jinak...
1: Ale v jádru teda jako coming of age story.
2: Je jako coming of age, no, ale zároveň je takový jako vlastně hrozně citlivý feministický roviny, že, která mi přijde celkem, že na to, kolik těch coming of age filmů je, tak to jako celkem jako vyděluje a jako prostě ten film ve mně pořád i po tom roce a čtvrt jako je relativně živej, co se ty obrazy, které prostě v mý hlavě zůstaly, což je taky dost prostě důležitý, že ten film se vám nějak propíše. A jako určitě chci sledovat, co Urška Djukić udělá dál, no.
1: Lidi, co to viděli loni ve Varech, kterých pár znám, tak vlastně všichni o tom mluvili hrozně hezky a všichni o tom mluví i teď jako o tom titulu, který v nich takzvaně zůstal, což zní, myslím, jako takřka rok poté jako velmi dobrý doporučení si tohle najít a vidět.
2: A je to hezký, že to je film, který je jako naděje plný, jo? Že někdy fakt potřebuješ ještě nějaký film, který tě prostě nesejme a který ti...
1: No, tak, takový,
2: ano, dodá tu víru v tu humanitu a nemusí tam být mimozemštění.
1: Jo, Bring Her Back je film, který potenciálně může někoho sejmout. To je tuším australský horor, který se teď nebo před relativně nedávnou dobou objevil na HBO Max a proto o něm tady já teď budu mluvit. Česky se jmenuje Vrať mi ji a to zájmeno odkazuje k zemřelé dceři protagonistky, kterou hraje Sally Hawkins. Viděla jsi tehda, to už je docela hodně let, film Happy Go Lucky se to jmenovalo?
2: No ten já miluji, ten je skvělej.
1: To je film, já úplně nenávidím. Já jsem ho tehda viděl na Berlinále, kde to soutěžilo Mike Lee, režisér, a já jsem ten film pamatuju si úplně, jak jsem byl hříčnej, jak jsem prostě lezl z toho kina, z toho Berlinale Palace, ale jsem úplně jako naštvaný strašně, protože
2: já jsem nesnášel tu hrdinku.
1: Já jsem naprosto nesnášel tu hrdinku, kterou hrála Sally Hawkins, taková prostě vysmátá zruda, odporná prostě.
2: Ne, prostě to byla holka, která ten život dokázala brát prostě optimisticky.
1: No a teď, když jsem teda viděl film Bring Her Back, kde Sally Hawkins hraje tu matku, která přišla o dceru, tak jsem si vzpomněl tady na Happy Go Lucky a na to, že prostě už hrála zrůdu tady v tomhle filmu. Každopádně Bring Her Back je horor, který teda stojí tady na téhle premise, ale to jádro toho příběhu je v tom, že tahle matka dělá nějaké obskurní rituály, aby Bring Her Back, aby se jí vrátila ta zesnulá dcera.
2: Jak je stará ta dcera?
1: Ono to tam vlastně, jakoby to, ta její smrt tam jakoby není vidět, nebo jako v nějakých retrospektivách minimálně, prostě utopila se v bazénu, not a spoiler, utopila se v bazénu u baráku, přibá nevědomá a ona si asi za to cítí nějakou vinu a prostě chce jít zpátky hlavně, což z čeho se snaží docílit tím, že přišla k nějakým obskurním rituálům, které tam jsou představeny skrze VHS-kový záznam z nějakých prostě ruských sklepů, kde prostě se dějou úplně příšerné věci a mluví se tam rusky. A ona teda chce tady tyhle rituály uvést do praxe a tím vrátit zpět k životu tu svoji zesnulou dceru a dělá to tak, že si co by někdejší pracovnice nějakého sociálního zařízení osvojí dvě děti, které přišly o otce, vyrůstaly jenom s tím otcem, sourozence nevlastní, z nichž ta holka je nevědomá a ten kluk, tomu klukovi bude brzo 18, takže se o tu sestru se starat, ale ještě mu 18 není, takže tu mezifázi musí strávit těch pár měsíců tady u šílený báby, prostě, kterou hraje Sally Hawkins. No a hrůza tady v tom filmu je, nebo přichází spíše skrze to, jakoby, co se tady děje, protože podstata některých těch rituálů a tak jako není úplně příjemná. Ale ne až tak moc skrze to, jak je to zachyceno. Ten film pracuje, ono tam ještě jakoby je jedno dítě, které je takovým jako prostředníkem těch rituálů, ještě takový jako malý vlastně jako chlapec, který ho ona někde prostě unesla, ta bába, a teď on je prostě v nějakým takovým jako delíriu, kde je vlastně hodně jako zvířecí a nelidský a neví, kdo je, a prostě dějou se mu příšerné věci. A je to ten typ filmu prostě žánru, co ženská udělá pro to, aby se vyrovnala ze smrti dítěte, než by šla na terapii. Prostě dělá rituály a u toho prostě škodí jiným dětem. No a ten film je docela dobrý v tom, jak jsou tam vykreslené vlastně ty vztahy, ten sourozenecký vztah vlastně a všechny ty vazby mezi těma real postavama jsou postavený, takže to může vlastně, že se daný člověk může jako empaticky napojit víc než prostě jako v žánrovém filmu obecně, ale ty žánrové momenty pro mě byly takový, jakože určitě solid, ale nic úplně mimořádného. Největší růza tady prostě pramení z toho, co se děje tomu Olimu, to je ten malý kluk, a taky z toho, jak je to vlastně vystavěný docela jako pozvolná, a přestože tam jsou nějaký šokantní momenty, tak to nestojí jenom na nich. Ale v kontextu těch současných hororů jsem byl tak jenom jako zdrženlivě spokojený. Na druhou stranu jako 90 minutovka na HBO, why not? Palec nahoru. Tak jakože důstojně.
2: Já nevím, tak teďka 90 minut můžeš koukat na spoustu jiných věcí, jako každý den máš 3 fotbaly.
1: O těch ještě budeme mluvit, teda. Protože Vary bude zahajovat taky fotbal a nebude to přenos z mundiálu.
2: Neříkni, že přímý předoš čtvrtfinále Argentina-Anglie z roku 1986.
1: Je to skoro přímý přenos.
2: No,
1: to je tak, pojďme se o tom, pojďme hovořit o fotbale chvilku. Naši hoši, družina pana Koupka, níž bývalého trenéra, úplně nezabodovala. Já jsem po základních skupinách v naší tradiční typovačce s Vojtou Kočárníkem, kterýho jste mohli v Palcích pár týdnů zpátky taky slyšet, a s Martinem Horinou, který je dramaturgem Karlovarského festivalu, tak my máme typovačku.
2: Kdo vyhraje?
1: Každý zápas typujeme výsledky a počítá se prostě statistika.
2: A kdo vyhrává z vás?
1: No, celou dobu jsem vedl já, aby v posledním skupinovým kole, kdy se hrály ty poslední zápasy ve skupinách, mě předběhl kolega Horina. Ale vše je ještě otevřené, protože zbývá si skoro 30 nebo kolik zápasů, takže může se lecos stát, stejně jako se lecos stalo teda v tom zápase století The Match, zahajovací film Varů v premiéře v Cannes, v české distribuci také, někdy na konci srpna. To je teda film o zápase, o kterém podle mě lecos ví, nebo minimálně slyšeli i lidé, které fotbal jinak míjí. To je ten zápas, který dal světové popkultuře boží ruku Diega Maradony a taky jeho druhý gól, který je považován za jeden z nejfantastičtějších gólů v dějinách tohoto sportu.
2: A je krásný, jakože v jednom zápase on předvede v obě ty své stránky, o kterých Kaparia natočil celý ten dokument, jo?
1: Tak, no. A ten film se snaží vlastně představit všechny možné kontexty, které jsou důležité pro tenhle konkrétní zápas, ale i pro vnímání fotbalu jako hry, jako fenoménu, jako něčeho, pro co se tolik lidí, včetně mě, dokáže jako emočně velmi nadchnout a investovat do toho. Je to dokument, který dává do souvislostí proměny pravidel, proměny té hry samotné, vklad těch jednotlivých hráčů nebo trenérů, toho, jak komunikují třeba s těma fotbalovými asociacemi, a potom samozřejmě politickou realitu, protože v zápase Argentina-Anglie šlo taky hodně o dědictví války,
2: o Falklandy.
1: A ti lidé, ti fanoušci, ale i ti fotbalisti vlastně na to hřiště šli i tady s tím břímětem vlastně relativně čerstvým. No a do toho tam teda promítají různé dobové momenty takzvaně mluvícím hlavám. Jsou tam přítomní mnozí reprezentanti z Argentiny i z Anglie, vzpomínají a jako asi ne úplně překvapivě, Gary Lineker je ten jakoby nejzajímavější, ten, který dokáže dávat jako nejzajímavější postřehy. Zároveň vlastně tam všichni ti fotbalisté dokáží v těch vzpomínkách vlastně přidat něco jako osobního a tím jakoby zajímavého, protože ono je fakt jako na těch hráčích, oni vlastně sledují v tom dokumentu ty záběry některý a je vidět, že v těch očích prostě opravdu i ty roky poté to s nima něco dělá, že to prostě byl zážitek, který, když si oživují ty konkrétní vzpomínky s nima, jakoby pořád nějakým způsobem cvičí, a ten dokument jako takový vlastně staví docela čitelný příběh. Zároveň to dělá přehledně zjevně s ohledem na to, aby dokázal zaujmout i lidi, které fotbal jinak míjí, což tím, že mě nemíjí, tak se netroufám odhadnout, jak moc to bude fungovat, ale myslím si, že docela jo, protože ten film je zábavně vystavěný, opravdu těch kontextů tam je hodně a jako nějaký insight, co dělá fotbal tak obrovským globálním fenoménem, to myslím funguje docela dobře. A navíc to připomíná, že v 80. letech se fotbal hrál v mnohem kratších šortkách, než se hraje dnes, v takových těch šortkách délky, prostě co teď Harry stále z nich vystupuje.
2: No tak, taky to se nasadne na cvičení do základce.
1: Takový, no. Tak i tento input ten film má. A vlastně je fajn, jakkoliv to byla prostě klíčová osobnost, tak je fajn i vidět dokument o tomhle zápase, ve kterém ten Maradon, jakože to není o tom Maradonovi. On tam samozřejmě jako vystupuje, respektive jako z archivních záznamů tam vystupuje, plus tím, jakou roli se hrál v tom zápase, tak je pochopitelně neopominutelný, ale zároveň není tím člověkem. On tam pronese větu, když se ho doboví novináři ptají na tu politiku, tak on říká, to není o politice, to je jenom fotbal, tečka. A jakoby je tam takový to ultimátní tvrzení od něj, ale nezůstává to právě jenom u něj. Ten film se fakt dokáže hezky rozběhnout do různých směrů, má to úsporných 90 minut a je to vlastně celou dobu něčím jakoby zajímavý pro mě, který vlastně ty kontexty a ty věci z toho zápasu znal. To nebylo až tak objevný, ale pořád mě bavilo se na to docela koukat. Takže až to bude v kinech, tak se k tomu vrátíme ještě minimálně připomenutím.
2: Já jsem uviděl na té době určitě. No. To se fakt těším.
1: Je to,
2: Jak jsi spokojený s tím, jak video vstupuje do rozhodování zápasů teďka na tomhle mistrovství? Jakože si někdy zavolají prostě rozhodčího a řeknou mu, tady si to prostě nechyt. Tady ten gol platit nebude.
1: Já to sleduju nějakým jako omezenýma kapacitama. Ale spíše jsem zaregistroval situace, ve kterých to video nevstupuje a mělo by. Jakoby zjevných prostě faulů, který oni nechají být a ani toho rozhodčího nezavolají na tu kontrolu. Tak nevím. Mám k tomu rozporuplný vztah.
2: Či máš pocit, že by to mělo být ještě více využitý?
1: No, mělo by to být využitý jako momenty, které se o to říkají. Tak a tam jsou takový, kteří se o to neříkají. Naštěstí našich zápasů se to netýkalo, protože tam se nic nedělo. Takže tam VAR výborně. Kde jsme to byli? Jo, my jsme ještě...
2: U hororu.
1: My jsme ještě u hororu. No, tak pojďme ještě k jednomu, protože...
2: Já mám taky jeden překvapivě.
1: To je pravda. A ten byl i ve Varech, Oslí můstky, hurá. Já mám film, který nebude ve Varech, ale teď vstupuje do distribuce, respektive do ní vstoupil, myslím, minulý týden už. To prostě můžete vidět teď v kinech. A to je film Leviticus. Česká anotace decentně nezmiňuje queer rozměr tady tohohle filmu, na rozdíl od toho oficiálního anglického jakoby taglineu, což úplně nutně jako nevadí, ale zároveň jsem si toho povšiml, protože tady to je narrativní linka, která je vlastně pro ten film důležitá a je to, myslím, i to, co ten film odlišuje od nějakých jakoby podobných. Leviticus je film o klucích, kteří vyrůstají v takovém jako... průměrném postindustriálním městě, šedivém, konzervativním, kde se jakoby nějaká jinakost úplně nevítá a vlastně řeší svoje pocity, řeší pocity k sobě navzájem a když se toho domáknou jejich příbuzní rodiče a tak, tak přistoupí k tomu, že je čas na vymítání, protože to je to nejlepší, co můžete udělat, když se zdá, že vaše dítě může být gay, že? A tak dojde k vymítání a to jsme jako pořád na začátku a to je ta premisa toho filmu, kdy potom se stane, že těm lidem, kteří projdou tím vymítáním, není to jenom o těchto klucích, ale i o jiných postavách, se začne zjevovat objekt jejich touhy, který ale chce zabít. Takže oni vlastně musí rozlišovat mezi tím, jestli se vidí s tím reálným člověkem, anebo právě tady s tím, řekněme, doppelgangerem, který vlastně usiluje o jejich život. A vlastně ten nějaký ten jakoby konverzní rituál, ten jako exorcismus, který je zároveň prostě nějakou sexuální konverzí, jeho pokusem o ní, je tady vlastně tou metaforou a zároveň tím zdrojem té hrůzy, protože najednou ty postavy, které chtěly být spolu, nebo minimálně jedna vlastně tam nějaká, řekněme, jako autentická milostná linka, kde se jakoby řeší ten vztah, tak najednou prostě musí utíkat před těma, ke kterým by naopak měli běžet prostě do náruče a být spolu spokojení. Ten film je maličko coming of age, ale jako hlavně samozřejmě horor postavený tady na téhle nadpřirozené, na tomhle nadpřirozeném motivu. Nějaká jako queerness je tady metaforou outsiderství a právě tady v tom je ten film jakoby nejsilnější. Vlastně myslím si, že jako horor, který prostě pracuje tady s touhle jako maličko jako A24-kovou trošku elevated premisou vlastně ne, že tady úplně chyběl, ale prostě jako v tomhle to je originální. Pokud jde o tu žánrovou stránku, tak jako nemá to prostě takový skills jako třeba Obsession, o který jsme tady posedli, o který jsme tady mluvili pár týdnů zpátky. To je jakoby režijně mnohem suverenější film, ten Leviticus trošku končí tady u té metafory, ale pořád zase podobně jako Bring Her Back je to film, ve kterém se daří probudit emoce a nějakou náklonost vlastně k těm postavám. Není to jenom jako efektní žánrovka, ve který vyskakují bubáci a prostě teče krev, ale je to i film vlastně o těch hrdinech a o tom, co se jim stane a co se jim podaří a nebo nepodaří. A Love Hurts, no, palec nahoru taky.
2: No, tak tohle by se dalo říct vlastně i o dalším hororu, který bude ve Varech vidět a zároveň během Varu přijde do kina, který se teda jmenuje velmi hororově Zrozen z temnoty.
1: Co to jmenuje v originále? To je finský.
2: Nightborn. Ano, finsky ti to neřeknu, ale jo, nějak Jon Lapsis to jmenuje nějak finsky, ale nejsem si jistá, co to znamená. Bylo to v soutěži dokonce na Berlinále a ve Varech to teda bude v té sekci půlnočních filmů po zavíračce. Takže musíte mít trošku výdrž, abyste to viděli, ale já to doporučuji.
1: Byla jsi někdy ve Varech na půlnočním filmu o půlnoci?
2: Co?
1: Byla jsi někdy ve Varech o půlnoci?
2: Jo, ale to hodně dávno a samozřejmě jsem tam u toho usínala a myslím, že jsem byla na takovým tom od Bong Joon-hoa, tu Monstrum? Jak měla jsi to Monstrum?
1: Monstrum.
2: No, tak to myslím, že tam byla jako půlnoční film.
1: Jo. Dobře, nic, zpátky do temnoty.
2: No, ale teď už nechodím na půlnoční filmy, ne, teď už to nezvládám.
1: Protože pracuješ a máš dítě.
2: Ano, přesně tak. Jo, ale jako vy můžete, i když pokud máte dítě, tak si myslím, že ten film se vám bude líbit víc, protože je to vlastně film, který v hororovém žánru podle mě fakt jako hrozně dobře ukazuje zkušenost novopečený matky, která zjišťuje, že to mateřství není tak úplně super a krásný a bezproblémový a nenáročný, jak si tak nějak představovala. A tady teda hlavní hrdinka, kterou hraje Sadie Harlack, která známe třeba z kupé číslo 6, taky s ním přijela do Varu, tak tady hraje prostě holku vdanou, která se vdala za Ruperta Grinta, tedy Angličana, který ale přijeli prostě do Finska, kde chce ona žít prostě v domě svého dětství, kde byla její babička, který je uprostřed někde jako lesu a je takový, že ho musí hodně zrenovovat.
1: To babička, diplomatka a ekonomka, anebo jenom babička?
2: Jenom babička.
1: Jenom babička, dobře.
2: Teda něco asi taky byla taky, ale to nechci prozrazovat.
1: V tom filmu na tom nezáleží, dobře.
2: No, možná trochu záleží, ale...
1: Tak, hned mě to zajímá
2: víc. To už je trochu spoiler. No a tam v těch lesích, které oni počnou dítě, je tam takový krásný přechod prostě z toho křiku při orgazmu, z křiku k porodu hrodka rovnou. A to dítě, který se narodí prostě nějaký moc chlupatý a nějak moc jako víc než mlíko mu chutná krev a je takový trošku divný a pak si tak jako říkáte, co s ním jako je. Ale zároveň jako pro mě fakt jako důležitý na tom filmu je, že on to všechno pojímá trochu s nadsázkou a třeba to dítě je záměrně, ty vidíš, jako, že to není reálný dítě a že je tak trošku jako prostě takový robůtek, jako, že je to dělaný prostě přes nějaký řekne papec v češtině, loutky. Prostě, že takový jako, že to vidíš, protože že nepoužívali u toho reálný dítě,
1: který Anet prostě, od Leose Garaxe prostě.
2: No, prostě je to takový trochu, ne až tak úplně, ale ty prostě víš, jako, že tam je takovej taková ta důležitá vrstva, že se nebojíš o reálný dítě a můžeš to brát jako tu metaforu toho mateřství, kdy ona je prostě najednou ponožená jako by v tom pekle toho, že ona je s tím dítětem sama, to dítě jí prostě úplně jako dokrvavra, prostě jako když se kojí, tak jí to prostě rozdírá, že jí to prostě bolí, že je tam fakt krev prostě, že je to jako fyzicky náročný, že to dítě je prostě, když řve, je to náročný, že prostě ta starost o něj úplně jiná než čekala, že ona fakt je, je tam trošku možná nějaká jako postporodní deprese, protože ona k němu prostě nemá najednou ten vztah, že jak se to jako vysnili, jak to bude krásně, jak ti děti budou mít nevím kolik. A teď najednou ona má pocit, že to je prostě buď malý satánek, nebo jako kdo ví co. A samozřejmě ten Rupert Grint to úplně nevidí. Všichni jim říkají, že to dítě je úplně normální prostě, když jdou pak k pediatrovi, a je to takový to, že ta šílenství té matky, která prostě jako má pocit, že něco jako špatně. A tady je to samozřejmě, že tak jako napůl ano, v tom hororovém žánru, ale podle mě to fakt jako velmi dobře prostě zachycuje ty pocity, když najednou jsi jako v tom a nemůžeš si s tou situací úplně srovnat a zároveň ti nikdo pořádně jako nepomůže, a jak je to jako fyzicky a mentálně náročný, takže já si pamatuju v Berlinále, že jsme z toho vyšli a pak jsme se tak jako potkali nějaký ty jako matky, těch pár matek, a všichni byli takový jakože spokojený. A je to zároveň, jsou tam i některý jako pár vtipných scén, takže to není, fakt mi přijde, že tam je jako celkem ta žánrovka jako vyvážený k tomu, aby to bylo o něčem a aby to nebylo jako zas tak hrozně jako hnusný a tak, protože to třeba já na těch hororech moc ráda nemám, jenom prostě, aby to bylo o strachu. Já mám fakt ráda asi jenom horory, které mají právě nějakou tu metaforu, jako, že tam je ta metafora, která ti to třeba jako neutečeš, myslím, kde bylo ten vlastně to zlo, jako sexuální přenosná choroba v podstatě, něco, co mluvíš o tom
1: Levitikus,
2: tak to zní taky, jako, že tohle je prostě takový ten styl, kdy vlastně je to fakt jenom že pojatý žánrově, ale má to prostě co říct. Takže pro mě je ten Nightborn, když se to jmenuje takhle pitomně jako zrozen z temnoty, tak to jako je. I když třeba Marek s tím spokojený nebyl, přišlo to trochu jako blbost, ale to jenom upozorňuju, že samozřejmě názory se můžou různit, ale za mě je to plac nahoru.
1: No a my už jsme ve Varech teda tak trošku, ty z toho viděla vlastně docela dost.
2: Ale hlavně na Berlinále, no.
1: Ty věci, hele, tak co všecko je z Berlinále a bude ve Varech? Žluté dopisy.
2: Žluté dopisy, což je ten film, který Berlinále vyhrál.
1: Yeah.
2: Za mě úplně to není jako to nejsilnější.
1: Já jsem si četl anotaci a usnul jsem u toho teda.
2: Není to úplně špatný film, on to jako celkem má zajímavý rozjet, je to taková jako konverzačka, ale pak mi taky přijde, že to není úplně jako uspokojivý, ale zároveň je to prostě o nějaký liberální frontě, která se pak trošku jako hádá mezi sebou o tom, jak na nějaký jako politický útlak prostě snaží, jak ti to nakonec trošku jako skorumpuje. To téma je vlastně hrozně současný. Ono to tam působí ještě tak dobře, že ono to jakože odhrává v Turecku, ale úplně přiznaně je to natočený prostě v Německu. A což tam je prostě řečeno. A ty tam tak nějak zároveň tam prostě všichni jako mluví turecky.
1: To je i začátek té anotace, myslím, varské, kde tam píšou, které město hraje, které jo, Istanbul, no, a které město hraje nějaké jiné turecké
2: Ankaru.
1: Město.
2: A je to... A vlastně tam jako dává smysl a nevadí to, a zároveň máš pocit, že opravdu jako tam jsou ještě prostě herečka z Národního divadla, kterou vyhodí za jí jako kritiku prostě nebo takovou jako v podstatě to, co se děje teďka u nás. A když jsem tam viděla na Berlinále, tak to spíš působilo, že mi to přehodně připomínalo jako Slovensko. A jsem si říkala, že tyjo, tohle by se mohla natočit ve Slovensku teďka, co samozřejmě po festivalu ve Strážnici a taky dalších věcech jako máš pocit, že za chvíli se tohle bude moc jakoby se točit tady.
1: A já se strašně těším, jestli pan Klempíř přijede do Varu.
2: Já myslím, že třeba jo.
1: Já si myslím, že taky přijede. No. On teď člověk, který se rád ukazuje, tak uvidíme.
2: Takže tam... To vlastně, jako to téma je strašně současný a je hrozně zajímavý, jenom mi přijde, že na konci tě to trošku jako zklame, protože to, k čemu dojde, je taky potom tak jako, já jsem zase měla pocit, že to je hrozně rychlý a že jsem přerodu těch postav úplně, nebo jako vývoj těch postav úplně jako nevěřila. Ale jako pořád za mě je to doporučuju, protože ten film... A vlastně jako vtipný je, že samozřejmě na Berlinále byla ta hrozná jako kauza kolem toho, jak jestli to politický nebo nepolitický ten festival, jestli to může být politický filmy, a zároveň to fakt bylo, že se vlastně zase tyhle ty lidi, kteří by měli v podstatě mají stejný cíl, tak se tam jako prostě hádali mezi sebou, což tenhle film ukazuje taky, a pak nakonec ta porota Wenter se vybral ten nejvíc politický film z té soutěže, jo. Takže jako ještě se na to podívat, jenom si nemyslím, že by to byl třeba nejlepší film, co jsem tam viděla. Ale pak jsem viděla ještě film, který tam dostal cenu za režii. Everybody Dicks Bill Evans, což je vlastně film britský filmaře Granta Gia, který dělá vlastně do té doby dělal hudební dokumenty hlavně, nebo nejenom hudební, ale jako dokumentaristy a i hudební. A tohle je hudební film, ale ne dokument, i když to bylo jako skutečným jazzovým pianistovi Billu Evansovi.
1: Takže hraný životopisný.
2: Hraný životopisný, který Evansovi. Je takový hodně, jakože se to natočilo snad jako v Irsku, takže i když je tam ta Amerika a Američani, tak tam hlavně hrdinu hraje Nor a pak tam jeho bráchu Ir a tak, jako takhle různě, ale je to film, který hodně pracuje zase jako s tou vizuální stránkou, někdy až trochu jako divoce, ale podle mě se fakt jako dobře přináší takovou tu jazzovou náladu těch 60. let, kde máš pocit prostě nějaký jako melancholie, nějakýho jako prostě, že ten Bill Evans v podstatě, my ho tam sledujeme v takovém období jeho života, kdy přestal po smrti svého basisty koncertovat. A ono je to podle knížky, která se jmenuje Intermission, což je podle mě název, který by tomu seděl víc. A on, my ho tam sledujeme, když se toho jakože dostává a zároveň je to období, kdy se trošku jako dostal na chvíli při závislosti na heroinu. Takže to, tak jako máš takový pocit, že najednou sice jako žije zdravějc, ale je to pro něj dobrý, ale zároveň jako nedokáže tvořit tu hudbu a že tam jsou tyhle ty, jako, že to je vlastně jako v takovým fakt jako smutný a zároveň tak jako sladkobolný a jsou tam takový jako flash forwardy hrozně divoký, který jsou najednou barevný, jak celý ten film je černobílej do různých jako tragédií jako z budoucnosti, které pak jako se stávají, než jsi v těch potom v 70. a 80. letech a v jeho životě. A je to vlastně jako, jako podle mě emocionálně docela silný. Je to takový film, který jako když už tě unaví vidět taky ty klasický festivalový filmy, který jsou tak jako furt stejný, tak jako formálně, tak tohle je něco jiného. Což je fakt dobrý v tom, že tam se s tou stránkou formální se fakt jako hraje dost. Pokud je to nebude úplně jako strašně iritovat, že se tam předvádí, tak potom je to film, který právě, že zase v tobě zůstane, že jako je něco trošku jiný.

0: naučit dýchat pod vodou. Mm-hmm. Nějakého vlastně
1: světlý trenér. Užitečné.
0: Takže tohle jsem se měla koukat, nějaký kraťasy. A dělal ještě nácvik na revoluci, o kterém jsem taky slyšela, že je velmi drsný a velmi dobrý, což je iránský dokument.
1: Když jsi měla Milovníka nebo bojovníka, to je jeden z českých nebo československých filmů, který bude ve Varech v premiéře. Já jsem si dělal takový jako seznam, co bych tam chtěl vidět, a zjistil jsem, že podstatná část toho, nebo docela velká část toho seznamu jsou filmy, které zároveň dřív nebo později budou v distribuci, čímž...
0: To tam taky samozřejmě jako mám spoustu samozřejmě z těch Kán, že jo?
1: Čímž radím sobě, ale i všem, prostě kdo jedete do Varu, choďte primárně na to, co nebude v té distribuci, protože filmy jako The Moments, Charlie XCX si můžete prostě dohnat později, ale i jakoby ty vyloženě artové věci. Rose, film se Sandrou Iller z Berlinále, má taky distribuci, hromadu těch kánských
0: Fjord
1: věcí.
0: Má
1: samozřejmě Aerofilms tady v úzkém sepětí s Karlovarským festivalem. Fjord, ano, Christian Mungiu, to je vítěz, že jo, letošního festivalu v Cannes. Aerofilms mají i novýho Almodovara, na který bych asi nešel, ale to nevadí, prostě taky počkejte si do distribuce. Film, na který se vlastně hodně těším a stejně tak i lidi okolo mě, je Sex a smrt v kempu Miasma, film, který taky půjde do české distribuce, a koukněte se třeba i na Ozvěny, protože hodně těch filmů se potom v Praze a v Brně bude hrát ještě v Ozvěnách.
0: A myslím, že Ozvěny už teďka zveřejnili program, je takže tak, si to program můžete podle toho naplánovat. Přesně. Taky.
1: A potom pochopitelně ty české věci, že jo, Město otců, to jsou jakoby ty filmy, které jsou mimo hlavní soutěž, ve které je Šimon Holý s filmem Čeka, samozřejmě distribuce na konci srpna.
0: Pramen, ta je distribuce ještě během léta. Červenci.
1: Ano, i nový film Miroslava Krobota, který nemůže být horší než předchozí film Miroslava Krobota, takže k němu zhlížím z dílčí. Dobře, ty jsi to viděla.
0: Já jsem to neviděla, jenom jsem o tom něco slyšela, ale to jenom víš co, to jako...
1: Jmenuje se zpráva pro Minervu 2.
0: Právě. A jenom já jsem četla ten popisek, že to je v podstatě... dělaný podle nějakého improvizovaného divadla. No já bych jenom, prostě, že to nemůžeš říkat, že něco nemůže být horší než něco.
1: No tak, bylo to bylo tak jako předpoklad tam nějaké je. No. Bohdan Karásek má nový film, také distribuce, film Na pořád, to je Vítěz
0: tam srdce. Kromě Milovník ne bojovník, tam bude film i Bojovník, nový oznámený, tak...
1: Nepovedeš, to je seriál, ne?
0: Ne, to je ten s tím Ondríkem.
1: Jo,
0: to je film. Ondrík mluví česky. Viděla jsem trailer před Spielbergem. A...
1: Takže teď jsme vám řekli, na co nemáte chodit. Uh-huh. Jen třeba na Domovinu Pavla Pavlikovského, hodně vzývaný film letošní Kán, také distribuce. Takže co zbývá? Mně tady zbyly třeba Dějiny betonu, dokument z Johna Wilsona, který jsme tady vzývali opakovaně, Cantona, fotbalový dokument o nejen fotbalistovi, pravděpodobně dědečkovi, otci, Milovníkovi, nevím.
0: Herci,
1: samozřejmě. Nový Ira Sachs, muž, kterého miluji, také nemá distribuci. Vertigo Kim Novak, tvojí kamarádky a dvojnice Jitky Molavcové, samozřejmě.
0: No, to je, jako na to úplně nemusíte, podle mě.
1: Nemusíte, tak já na to nepůjdu. Valeska Grisebach, Vysněné dobrodružství, myslím, se to jmenuje, také nemá distribuci, chystám se.
0: No, ale tak já bych chtěla doporučit film, který jsme oba viděli a který je v tvé sekci, když tam naplánoval, a který se jmenuje Růže z Nevady, a myslím, že ty jako můžeš krásně přitáhnout nové diváky k sekci Imagina.
1: Ano, já už to dělám, protože jsem zjistil, že v tom hraje manžel
0: Duroy Lipy, že jo, paní
1: Duroy Lipové, jak říkáme my veřejnoprávní lidé, ano. Je to tak.
0: A ještě se navíc o něm mluví, že by mohl být další Bond. Je to v těch posledních 10 typů, teda, nebo 8.
1: A natočil velmi low budget film Rose of Nevada, což je jméno lodi,
0: On jako točí třeba v Berlinále měl nový film Karma Ainuze, který byl teda příšernej, ale jo. On evidentně má taky rád nějaký divný věci, kromě toho, že hraje i ve fantastických zvířatech.
1: No a Mark Jenkins je režisérem tohohle filmu. My když jsme loni Marka Jenkina lanařili do Varu s jeho krátkým filmem, tak on tehdy jako tajnůstkařil o tom, že Rose of Nevada je v postprodukci, se vědělo samozřejmě, ale on tak tajnůstkařil, kde to jako bude, ještě to nemohl říkat, tak já mu říkám, tak asi v Lokarnu, on říká, ne, ne, ne, ale víc říct nemůžu, a bylo to v Benátkách a byl to přesně ten typ filmu, po kterým jsme hned po těch Benátkách skočili, nebo jsme byli tak nějak jako přesvědčený, že prostě tohle je jasná volba a zároveň taková jako docela rozumně přístupná věc pro ty, kteří ještě třeba nemají zkušenost s nějakými experimentálnějšími nebo nenarativními formami kinematografie. Marženky je člověk,

0: prostě umí s analogovým 16mm, 8mm filmem prostě nakládat jako nikdo. On je prostě absolutní pán a tady ten film má snad 2 hodiny, nebo necelé 2 hodiny a on to prostě úplně jako nádherně utáhne právě skrze tu práci s tím médiem, protože ten příběh je takzvaně relativně řídký, ale zároveň tam je velmi silná mysteriózní linka, kdy vlastně úplně nevíme přesně, co sledujeme a on toho celkového efektu dosahuje právě skrze tu svoji práci s tím filmem, skrze triky, které dělá vlastně přímo v té kameře ruční, že jo, skrze práci se zvukem a s doprovodnou hudbou, za kterou stojí taky on a je to fantastický. Úplně.
1: No, je to takový jako zajímavý, divný.
0: No.
1: Jakože je pro mě dobrý o tom nic nevědět, protože já jsem o tom nic nevěděla a fakt jsem vlastně, přesně si tam jsou takový ty trošku takový hororový prvky, takový fakt jako tajemství, tak vás tak jako zajímá a pak, když objevíte, co se tam jako stane trochu, tak je to úplně wow a je to fakt, jak je to prostě dělaný na tu ještě ruční kameru, kterou ještě já jsem k tomu, k těm Benátkách k tomu měla jako radost dělat rozhovory dva, jak s Markem Jenkinsem, tak s těma dvěma hercema, kromě Calluma Tordona, tam hraje ještě George McKay a musím říct teda, že Callum Tordon je taky vlastně sympaťák, i když hraje v takový většinou debílky, nebo hajzlíky. Tak všichni tři byli strašně jako fajn a ty rozhovory byly fakt jako hezký a třeba ty herci tam fakt vyprávěli, jak prostě to vždycky ten Jenky natočil tu bolex kameru a oni měli 26 sekund a musí to zahrát, pak se musel jako vrátit a ta kamera tam ještě hrčela a to musel všechno jako potom nadabovat a že prostě jako jaký je tohle, jako s tím točit. A fakt je to takový jako prostě úplně jiný film, ale zároveň pořád ještě film, kde se jako něčeho máte co chytit, který hodně jde o nějakých, kde jim jako něco pořád vypráví a třeba jako o vztazích nebo respektive jako psychickým rozpoložení někoho, kdo se prostě dostane někam jinam, kam než kam chtěl a někdo se dostane na ně třeba lepší místo. Někomu se prostě život změní k lepšímu a někomu k horšímu a jak se s tím jako vyrovnávají. No,
0: a je to výborný.
1: Takže jako tohle třeba, aby právě, že třeba pokud nechcete, nebo že normálně Imagino třeba jakože vynecháváte nebo něco, tak tohle to můžete zkusit určitě.
0: Samozřejmě, ale pokud někdo vynechává Imagino, tak se vás odhlaste na Instagramu.
1: Nebudou to hrát jenom v Úzavce.
0: Tohle ne. A hodně dalších filmů taky nemáme zase krásnou selekci, respektive dva bloky krátkých filmů, které zase jsou taky docela dobrý vstupní bod prostě tady k alternativnějším podobám narativního filmu. Máme tam krom jiného premiéru nového českého filmu Folklor, který je výborný, to je taková jako, opět jsem rád, že nejsem ve Vyprávění rozhlase, jako přepíčená věc, ale úplně tím nejkrásnějším způsobem má to nejzábavnější závěrečné titulky ze všech filmů, které jsem za poslední roky viděl, taková jako důvtipná, hravá záležitost. Už jsme tady týzovali samozřejmě film Olivia, na který zveme srdečně Víme koho a krom toho tam je prostě x dalších premiér, film Tycoon, taková hodně současná věc z takového dystopického, ale zároveň velmi povědomého Los Angeles. Pokud jste třeba viděli film Barrio Triste, který byl taky loni v Benátkách, tak to je film jakoby s podobnou takovou jako gerilovou až jako trošku revoluční energií, ale lepší než Barrio Triste, což říkám jako člověk, který je obrovský fanoušek Arky, která k tomu dělala soundtrack, ale stejně to nestačilo a místo toho si dejte Tycoon, Magnát.
1: No a když jsme u Imaginy, tak film, který tam měl loni světovou premiéru 1+1+1 je teďka v vidění v kinech.
0: Ondřej Vavrečka.
1: Tak co bys k němu řekl?
0: To je taková jako příjemná hravá věc. Já jsem to tehda popisoval s určitou formou nadsázky, myslím, jako film, který by natočil Jan Švankmajer, kdyby byl optimista. A což je samozřejmě jakoby zkratkovitý, ale určitou představu o té náladě to dokáže dát. To je taková jako existenciální, ale zároveň hravá, takové hravé jako podobenství, takový jako herbář prostě různých jako životních momentů, který dává dohromady docela komplexní, přemýšlivý film. A myslím si, že pokud třeba někdy půjdete kolem kina Atlas v Praze, tak to je přesně to místo, kam se zanořit do sklepa a podívat se na tento film Ondřeje Vavrečky.
1: Dobře. Já bych ještě chtěl Varum jako řekla, že byste nechodili jenom na ty horizonty, jo, kde je fakt jako nějaká ano. část půjde do těch kin, tak že na Plátně tam můžete vidět film od Paula Pressburgera, což jsou mý oblíbenci, v té letos jakoby retrospektivní sekci Návraty k pramenům, protože to bude retrospektiva filmu, který jsou nějak spojený jako s celou tou 80 letou historií Karlovarského festivalu a tenhle film je taky 80 let starý. A hrál se na druhém ročníku Karlovarského festivalu a já jsem to viděla v podstatě jako loni, když byl Paul a Pressburger na Filmovce a je to fakt jako takový okouzlující, vtipnej, romantický film z války, prostě technicolorovej a jako zase, jestli chcete trošku jako vybočit z nějakých těch festivalových jako klasik, tak myslím klasik jako to, že to je trošku podobný všechny ty filmy a už trošku třeba ztrátíte v tom, co jste viděli, tak tohle zase bude prostě něco, jak už se ty filmy dneska úplně netočí a je hezký si to někdy připomenout.
0: Tak a my se tam všichni potkáme, pokud nás potkáte, tak se nebojte nás zastavit a říct nás, nám, proč nás máte tak rádi samozřejmě a jak dlouho sledujete nás Instagram. Pokud nás nemáte rádi, tak se k nám vůbec nehlaste samozřejmě.
1: Tak se dívejte do země.
0: A ano, a my se uslyšíme zase za 14 dní už s čerstvými varskými zážitky a novými distribučáky a já teď koukám na kupu věcí na streamech, tak uvidíme, co stihnu, když teď budou Vary. A Iveta bude zpátky a snad se nevrátí ty příšerný teploty, byť asi jo, a na filmovku budeme zvát a ty zaspojíš bez tak nějaký festival třeba, že v létě ještě
1: na
0: filmovku, no tak tam se také uvidíme. Tak jo, tak to je všechno, choďte do kina, uvidíme se ve Varech, uslyšíme se kdekoliv, Instagram názvek z2. Čau.
1: A ještě Viktore,
0: ano, zde.
1: Jak dopadnou dnešní zápasy? Kdo vyhraje?
0: My přetáčíme
1: dneska,
0: jo, tak počkej, tak já se podívám, co jsem dal do typovačky, jo, tak to nás všechny zajímá samozřejmě. Německo Paraguay 2-0, Holandsko Maroko 2-0 a tady po příslovení Norsko ještě nemám, ale to typuju asi 2-1, ale ještě si to rozmyslím. Naschledanou.
1: Pa, pa.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
4: Ekokom.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Je tedy 19. hodina, čtvrtek a je tu s ním pravidelný pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s britskou kapelou Death Crash a bude znít jejich debut Return, který vydali v roce 2022 na značce Untitled Records. My si tuto čtveřici z Londýna nabízíme v CD non-stopu vůbec poprvé, a to hlavně v souvislosti s jejich blížícím se vystoupením zde v Praze na festivalu Creepy TV, se kterým máme ostatně tento týden také kulturní léto, no ale také i v souvislosti s jejich letošní novou deskou Somersaults, která vyšla v únoru jako jejich už celkově třetí studiové album. My si můžeme říct, že tuto kapelu založili vlastně už 2016, ještě nevědomky, dva hudebníci z Londýna, konkrétně kytarista a zpěvák Tiemann Banks a baskytarista Patrick Fitzgerald, kteří už si společné písničky začali právě v tomhle roce nahrávat pokoji na univerzitě, a později v létě roku 2018, kdy se stěhují do Londýna, oficiálně zakládají pak i tuto tlokorovou kapelu Death Crash, která v té době měla různou sestavu, ale po několika změnách nakonec se ke kapele připojují kytarista Matt Weinberger a bubeník Noah Bennett. Tato čtyřice debituje pak následující rok na jaře roku 2019 se svým prvním singlem s názvem Slumber u značky Warm Laundry. A v červenci roku 2019 vydávají své pak první EPčko Sundown, a Collection of Home Recordings, které si vydávají přes svůj tenkrát vlastní bandcamp. To nabídlo 5 jejich nahrávek, které se objevují pak i na kazetě pro značku Blank Editions. Jejich pak druhé EPčko s názvem People Thought My Windows Were Stars vychází pak na podzim roku 2020 na už značce Untitled, na které vlastně vydávají doposavat. No a tam právě také vyšlo z kraje roku 2022 tohleto debutové album Return, které za chviličku také uslyšíte a které získalo už uznání tenkrát ve Velké Británii i v USA od kritiky a nabídlo celkově 12 postrokově slowcoreových emo kytarových nahrávek. Uslyšíte za chviličku. No, musím říct, že hned rok poté se objevuje jejich pak zcela nový single Empty Heavy. To bylo v lednu roku 2023, pro nás značce Untitled. Pak i další single Duffy's a také And Now I Am Lit. No a právě tyhle ty nahrávky vycházejí také na jejich druhé studiové desce v březnu roku 2023, albu Less. Překlad znamená míň a také tam najdete celkově míň skladeb. Opět celkově jenom 7 nahrávek, ale delších, tentokrát stopáží klidně i přes 7 minut. Doplním, že tahle deska vyšla i ve Spojených státech, a značce Fire Talk, a album opět se setkal velmi pozitivními recenzemi. V listopadu pak téhož roku 2023 kvarteto vydalo i rozšířenou verzi desky Less Plus s dosud nevydanými bonusovým materiálem, remixy a různými přepracovanými verzemi. Každopádně od té doby bylo 2 roky ticho a až loni na podzim v listopadu kapela Death Crash přichází se svým zcela novým singlem Triumph, který pak doplnili z kraje letošního roku singly Somersaults či NYC, a v únoru pak vychází i jejich třetí studiová deska s názvem Somersaults, kterou také budete moct slyšet naživo, a to už ten druhý červencový víkend zde v Praze na festivalu Creepy TP, který se poprvé přesunuje z Kutné Hory do Prahy, a vy tam uslyšíte i další zajímavá nová jména, kromě Death Crash třeba určitě známý Frost Children, dále projekt třeba Deer Park, Hornet, Parasol či Pros Fiscal. Teď už ale tohleto londýnské kvarteto na poli slowcoreu a vůbec postrokové muziky Death Crash na jejich debutu Return z roku 2022. Já vám přeju příjemný poslech.
0: CD non-stop.

die. I really didn't want to die.

of dreams that they visit. An old friend, an old seduction.

don't remember if I'm honest. I don't remember.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

0: No, not yet, not now. I've given up wondering or dreaming of an inverse world where I will magically fit in or maybe feel like I belong. I so desperately imagine a homecoming that has not happened. I walk through the door and everyone claps, wide grins on their faces. And everyone's wearing a college shirt that never wrinkles despite the fact that they've been laying down comfortable for hours. They pour me a drink and pat me back in the ways dads do when they're scared to touch you. A single flower, my favorite flower, will be handed to me. In fact, I'll be stumbling in so much that everyone will make space for me to sit. Welcome down, and my chest will feel so warm. We won't use words because they understand me and I understand them. It'll be telepathy in a series of symbols or sounds. First boy I ever loved, I never had to talk to. Just point or start a half sentence and he'd understand. I wonder if that's what heaven's like.
1: Novinka týdne v hitparádě rádia.
2: Tak tolik tato parádní věcička od právě projektu z Manchesteru Space Africa, ukázka If This Is Hell. Musím říct, že na ní spolupracovali tentokrát s americkou také možná takovou básnířkou spíš než vokalistkou, která tam říká takový ty své čiré vědomí, asi bych řekl, tak vypadá, který napadá a If This Is Hell, novinka číslo jedna, každopádně schystané jejich desky projektu dvojce Space Africa, tohoto českého dua dvou Joshů, která vyjde pod názvem Quiet Storm. Teď ale před námi už novinka číslo dvě a tam už máme v tuhle chvíli také nachystanýho Bonoba, tohodle také hudebníka z Británie, který však ale už pobývá dlouhý čas ve Spojených státech, kde tvoří a žije. Oznámil také své nové album Distance in Static na značce Ninja Tune, by mělo být na podzim v říjnu, mám pocit, a my nasazujeme tenhle ten aktuální single pár týdnů starý Bonobo Me and You, novinka číslo dvě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tolik druhá novinka dnešní premiérového vysílání Hitparády Rady, na pokud posloucháte samozřejmě ve čtvrtek po 20. hodině. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, jinak pokud posloucháte samozřejmě v neděli, tak také příjemnou dopolední neděli. No a před námi je po této druhé novince od Bonoba, Me and You, už ta třetí, tentokrát od německého hudebníka, talentovaného minutu instrumentalisty, kterého jste mohli vidět i jako vlastně spoluhráče v kapele Aparát letos. Filip Johann Timm se už blízknul svým takovým více soundtrackovějším album Birds Singing Till the Wars End před třemi lety, no ale teď vydal konečně své druhé solové album The Red Door, a to pro značku Mood Selector Monkey Town, a myslím, že album se moc povedlo. My z něho vybíráme tuhletu singlovku, která už vyšla ještě před albem, Filip Johann Timm, skladba Have You Ever, featuring tentokrát zpěvačka Koka, novinka číslo 3.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

今だ。

0: Tolik novinka číslo 3 od německého talentu hudebníka Filip Johann Tim, dříve také spolupracovníka, jak se řekl, Saši Jenkáka, aparát na těch posledních dvou deskách a nové album The Red Door v ukázce Have You Ever. To byla skladba se zpěvačkou Koka a vy můžete také pro ní hlasovat. Každopádně teď už mám tady nachystaný projekt Minjulep, což je novinka číslo 4, právě novinka od téhleté manželské dvojce, Holy a Keith Kenneth, kteří mají své tři děti a přesto dělají svou muziku naplno a je to úžasný, jak to zvládají. Každopádně je tady tentokrát po jejich solových věcech, které vycházely v průběhu toho loňského letošního roku, konečně první single jejich společného takového indie dream pop projektu Minjulep a skladba má název Next Life, novinka číslo 4, Minjulep.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Novinka číslo 4, Mint Julep, tohleto americké duo na poli Dream Popu a jejich věc Post Shoegaze možná a jejich singlovka nová po dlouhé odmlce Next Life na jeznace Unseen. Posloucháte Hit Parádu Rádia 1, příjemný poslech vám přeje místo Jerryho dnes výjimečně a vlastně i příští týden Josef Sedloň. Teď už máme před sebou poslední tu pátou novinku a to je, jsem pro vás, no, to jsem pro vás vybral tentokrát talenta z Polska, hudebníka, který si říká Inner Life, vlastním jménem producent a skladatel Tomáš Špardecky, dříve také spolupracoval s kapelou polskou elektronickou Kamp, kterou možná jste slyšeli také u nás na rádiu už jedna. Jeho debutové album vyšlo před 2 lety, moc příjemná jeho kolekce s názvem Illism. Loni ho doplnilo i příjemné EPčko If Only, které jsme se tady nabídli a tohle je novinka, která vyšla teďka vlastně ještě už tak před více než měsícem s názvem pod názvem Crush. Příjemná opět jeho taková jemná kombine, jemné textury s takovými upravenými svými vokály i zvukem kytary. Moc příjemná muzika na poli takového indie ambient v dream popu Inner Life a novinka číslo 5 skladba Crush.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Dozněla nám už věcička od producenta z Polska, hudebníka, zpěváka jménem Tomáš Paderský, jinak umělecký Inner Life, a jeho moc příjemná věc s názvem Crush. Tolik pět novinek hitparády Rád jedna, no a my už míříme se také podívat za zajímavými kulturními akcemi. Pokud jste teďka ještě v městě, vězte, že dnes hrají v Praze A Perfect Circle, tahle ta partička okolo člena kapely Tool, dnes ve Fóru Karlín. Pak už 5.7. také Author Punish by Jesus, Author and Punish by Jesus. No a 10.7. také můžete vidět legendu New Model Army ve Flédě v Brně. Samozřejmě pak ten příští týden začíná také i už myslím, že 8. festival Pohoda z Cure a popěží až do 11. Zároveň v Praze proběhne zase na Štvanici festival Creepy TP, se kterým jste měli tenhle týden také kulturní ráto. Ostatně jste slyšeli dneska celý den stopu kapelu Death Crash. No ale 15.7. to bude zase něco pro milovníky elektroniky, legenda Kraftwerk ve Fóru Karlín. 15.7. stejně jako ten týžden Susan Vega v Arše Plus. No a 15.7. začne už ve středu festival Klausov Ostrava, který potrvá až do 18.7. Z těch velkých men samozřejmě Skunk and Nancy, Lord, Moby či také Tomora. Teď tady mám nabídku třeba na pak 24.7. Welsh Arms v Lucernem Music Baru. Vy můžete vidět také třeba Parov Stellar 24.7. v Křížíkově fontáně. No a pak už také tady festival Let It Roll od 30.7. do 1.8. na jezeru Poprvé Most. No a 31.7. vystoupí Agnes Obl, tahle tak skvělá klavířka, myslím, že z Dánska, Archa Plus. No a 31.7. až 1.8. také proběhne festival Beseda v Tasově. Vystoupí Horse Lords, Lady Likesa, to nejlepší z československé scény. V srpnu pak už se můžete těšit také na další festival, třeba Brutal Assault v Josefově, a to 5. až 8.8. Dále 6. až 9.8. proběhne Popmese v Brně s Overmono, který znáte z hitparády Rád jedna, Oklu a spoustu dalších, čekněte. Pak už tady ve Fuxu 9.8. Chet Palil, kapela. Pak také třeba 28. Hermanos Gutierrez v Lucerně velkém sále. Ten výborný hudebník. No a OMD se navrátí do tentokrát areálu 7 v Praze 22. srpna. 20. až 23. Bezmes and Moon Noise Festival. Pak také Prague Gothic Treffen v Bike Jesus proběhne 28. až 29. srpna. No a pak v září už se můžete po prázdninách těšit třeba na výborný koncert hned 1.9. Prostitutes kapely Bike Jesus, legendární německá 80. kapela Camouflage v Ox klubu 4.9. No a Dresden Dolls rovněž 4.9. v Archa Plus, 13.9. Snarky Papy v Sono v Brně a pak o den později 14.9. také v Praze v Lucerně. Dalek v Akropoli vystoupí 18.9. Pak třeba William Basinski 21.9. v Gabriel Lotci. Pak vás pozvu také na Music Infinity 24.9. kapela 505, kterou také znáte možná z parády, na ten italský nový projekt společně s běloruskou kapelou žijící v Polsku Soyuz. Výborné dvě věcičky v Akropoli 24.9. O dva dny později 26.9. třeba DubFX v Krosu se navrátí a pak také třeba 30.9. Kiss Facility, tenhle ten projekt Sega Bodegy ve Fuxu. No a pak třeba Courtney Barnett už v říjnu 33.10. v Meat Factory, Fink 5.10. v Meat Factory rovněž a do třetice v Meat Factory Holy Fuck 6.10. 8.10. Dub Pistols v Lucerna Music Baru. 16.10. pak HVOB na Flédě. Pokud jste minuli v Praze, můžete zajít do Brna 16.10. No a ve Futuru pak den na to vystoupí zde v Praze Led Zeppelin. No a pak už tady mám také třeba Wu-Tang Clan,
Kaiserštejnským paláci. Bude 18.10. Kilian Kamera v Rock Café 19.10. Dizzy Rascal je 23.10. Farsha Plus. No a je tady toho spousta už na listopad. Shabba Hutchings v La Fabrice 5.11. Takhle ještě trikne Anna Meredith v La Fabrice 12.11. v rámci Prague Sounds. Kde ostatně uslyšíte spoustu další muziky, Max Coopera třeba později. 19.11. také Jose González a rovněž 19.11. Cassandra Complex. Jose González v Arše, Cassandra Complex ve Futuru. No, je tady toho spoustu. Health vlastně o pár dní dříve, 15.11. v Arše Plus a rovněž 15.11. Placebo ve sportovní hale Fortuna. Já myslím, že jsme mohli tady do nekonečna říkat, co nás všechno čeká. Vypadá to, že to bude zase pěkný vůbec léto a podzim, ale my už teďka máme čas jít také na tu top 15, která, pro kterou jste hlasovali vy v hitparádě. No a na tom 15. místě najdeme příjemnou americkou partičku s názvem Clutter, kterou tady vlastně minulý týden nasadil Jerry do hitparády se skladbou právě Grease Baby. 15. hitparádě, radná novinka z minulého týdne, Clutter.

15. příčka pro novinku z minulého týdne pro švédskou kapelu Clutter, příjemný takový postpunkový nádech v této jejich novince Grease Baby, která je ochutnávkou ze jejich nadcházející desky Sugar Rush, kterou vydají na podzim, myslím, že z kraje října. Posloucháte Hit Parádu Rádia, pokud jste zapli později, příjemný poslech vám přeje Josef Seloň. My jsme u top 15. Místo máme za sebou od Clutter, ale na 14. pozici nejdeme už druhý týden v top 15 také kapelu Trio, právě, která má v názvu Moses Ufy Trio, které jste viděli loni na podzim na Prague Sounds, skvělý počin okolo právě Moses Ufyho, společně s Roman Klobe a Noach Fjubringem vydali také už jedno album, takový mini album. Každopádně tohle je jich zcela nové EPčko, nebo respektive titulní skladba z toho nového EP, které vydali teďka minulý měsíc na značce právě Nils Fram a Light Records. Moses Ufy Trio a 14 po lepšení o jedno místečko pro skladbu Chasing Light.

Tak tolik už Moses Ify Trio, skladba Chasing Light, ukázka vlastně tvorby tohohle takového fuzujícího jazzo souboru ze značky právě Nelson Light Records. Tak to byla 14. polepšení o jedno místečko. No a na 13. pozici rovněž 2 týdny v hitparádě se pohybuje Blood Orange, tenhle ten hudebník, který znáte ze značky, už také Domino, myslím, že dlouhá léta, chystá teďka také 5. studiové album. Devonte Hines tentokrát v téhleté novince skladbě s názvem právě z Essex Honey MP3. Každopádně tahle věc je už teďka na 13. příčce, ale pohoršení z desítky z minulého týdne na 13. Blood Orange.

Kolik je 13. hit parády ráde na Blood Orange se skladbou Essex Honey MP3, která doprovází to jeho loňské album Essex Honey. Tentokrát skladby, která je vlastně postavena hodně na samplu Sky Ferrari, Everything is Embarrassing a také úryvku od Ice-T, skladby Colors. To byl Blood Orange na 13. pozici. No a my jsme u teďka 12. místa a tam nejdeme už 3 týdny hit parádě rád jedna kapelu z Británie Jungle, kterou znáte také vysílání samozřejmě rád jedna tohleto britské elektronické seskupení, hlavně duo. Možná trio teďka už chystá album Sunshine, které vyjde koncem prázdnin a právě hitovka The Wave je z této chystané desky. 3 týdny hit parádě ze 14. polepšení o 2 místa na 12. Jungle The Wave.

0: Tak, máme za sebou další místo z této patnáctky, tentokrát 12. místo s touhletou sympatickou partičkou popovou Jungle a jejich takovým až brazilským vibem, nový track The Wave, a vy se můžete těšit na jejich album Sunshine, což myslím, že přesně doplňuje tuhletu atmosféru jejich skladby. No a před námi už je teďka hudebnice, která si říká She's Green, nebo spíš projekt, myslím, že to je přímo indie kytarový, který teďka jsme nasadili také s nahrávkou Empty House do hitparády dané už před 5 týdny, a musím říct, na neznámou kapelu se docela dlouho drží, dokonce polepšení ze 13 o 2 místečka nahoru na 11. pozici pro tuhleto americkou indie rockovou kouposťu z partičku z Minneapolis, a tohle jsou She's Green, Empty House Club.
1: Rádio 1, dívka s kytarou.

Americká příjemná indikatorová partička She's Green, tohleto, ten kvintet v čele se zpěvačkou právě Zofia Smith v ukázce skladbě Empty House, jinak 11. příčka hitparády rád jedná polepšení o 2 pozice. Celkově 5 týdnů v hitparádě a to je docela překvapeníčko. No a před námi je top 10, no a tam nejdeme, dokonce můžu prozradit už 3 novinky, řeknu taky vám už, že máme novou číslo 1 hitparády rád jedna, ale teď už pojďme za 10, kde najdeme novinku z minulého týdne, kterou nasadil samozřejmě Jerry a neváhal, protože se jedná o single od člena Beastie Boys Mike Dio. Single True Colors je vlastně už 3. singlem z chystané desky, kterou má vydat solově na značce Capitol právě Mike D. Koncem prázdnin bude mít název Thank You a teď už tato věcička True Colors, na které se podílel mimo jiné i se svými syny a taky producentem Carter Langem a Jared Como Solomonem. Tohle je už skladba True Colors, 10. příčka hitparády rádia jako novinka z minulého týdne na 10. Mike D.

Tak to bylo už Mike D z Beastie Boys solově na novém singlu True Colors, jinak se těšte na jeho album, které vyjde pod názvem Thank You koncem prázdnin, a jinak desátá příčka jako novinka, ta druhá už z minulého týdne v top 15. No a před námi je devátá pozice, tam najdeme pohoršení o dvě místa pro britské sorozenecké duo Over Mono. Musím říct, že mi vždycky najde, oba se jmenují Ed a Tom, trošku mi to vždycky nejde, Chemical Brothers, vždycky spojení, ale ty jsou jenom bratři chemičtí. Každopádně Ed a Tom Russell jsou elektroniční producenti, kteří dokonce přijdou konečně také se podívat k nám do Čech. Vystoupí ten poslední den sobotní 8. srpna na festivalu Popmese v Brně. Tady je už jejich skladba Lock Up z chystaných nové desky pro značku XL, tady je devátá pozice pro Overmon. 4 týdny v hitparádě, pohoršení o dvě místečka.

0: Máme za sebou další věcičku z hitparády Rády na tentokrát 9. příčka pro britský tandem duo bratrský Over Mono a skladba Lock Up. Jejich nové album čekejte 7. srpna pod názvem Pure Devotion a den na to vystoupí právě v sobotu na festivalu Pop Mese v Brně. Jinak 4 týdny a už hitparádě Rády na. Na 8. pozici tentokrát se zase pro změnu vyhoupla z 9. pozici lépe tato belfáska trojice, která si říká Kneecap a která udělala tuto věcičku s názvem Irish Goodbyes právě hudebníkem, hudebnicí, ne, už nevím, Kay Tempest. Každopádně tady je jejich 8. příčka společná Irish Goodbye skladba a Kneecap featuring Kay Tempest. 7 týdnů v parádě rádia, a pokud asi nepostoupí na jedničku, tak zřejmě naposledy.
1: Rádio 1. Život v Plzni.

Tak to byl už Kneecap a jejich skladba Irish Goodbye, tentokrát také Skate Tempest, právě už můžem. No a jinak já doplním, že to byla 8. příčka hitparády Rady 1 z celkově 7 týdnů a polepšení místečko asi naposledy, jak to vidím. No a na té 7. pozici najdeme novinku, 3. už z minulého týdne, a Jerry to tady minule pěkně zakytaroval a tohle je už kapela Eels, kterou také znáte asi už z hitparády Rady 1 dříve. Tohleto sympatické americké rockové sdružení chystá také nové album na podzim pod názvem Cookie Happened, no a tohle je právě singlovka Cap in Hand, 7. příčka jako novinka hitparády Rády 1 pro tento týden.

Tak tolik už americká také legenda Eels, ten je roková partička okolo zpěváka Mark Olivera Everetta, která vznikla už v polovině 90. let na svém zcela také novém singlu Cap in Hand, z chystaných další nové desky Cookie Happened. Jinak tentokrát 7. místo pro tuhletu novinku z minulého týdne. No a další legenda, kterou Jerry nasazoval z 90. let, je na 6. pozici kapela Weezer, která vznikla dokonce ještě pár let dříve. Tentokrát se navrací s touhletou novinkou s názvem We Might As Will Be Strangers. Touhletou novou věcí, která je už 3 týdny v hitparádě Rád 1 a polepšila si z osmičky na šestku. Doplním, že na ní spolupracoval také projekt Wednesday a tohle jsou Weezer, 6. příčka hitparády Rád 1.

Tak to byla další ukázka 115, tentokrát přímo páté místo hitparády Rád 1 pro Death Cab for Cutie. Tuhle tu také už legendární kapelu okolo Benji Barda z Spojených států, která také vydala už nové album I Built You a Tower. Každopádně tohle byla singlovka Punching the Flower, která už je šestý nový parádě rádina a polepšení o příčku na pátou pozici. No a předám je čtyřka teďka už a tam nejdeme projekt z Francie Acid Arab, který už tři týdny vás oblažuje touhletou věcičkou Jasmine Alsham s Vile Alkak vokalistou. Doplním, že čtyři týdny hit parádě Rád 1, ale mezi tím už se také objevilo album teďka před pár týdny, jejich deska Resonance, kde najdete tuhletu singlovku. Tohle jsou Acid Arab z Francie a čtvrtá pozice pro skladbu Jasmine Alsham.

Tak tolik francouzské, myslím, že trio Acid Arab a ukázka z jejich nové desky, mimo jiné single Jasmine, nebo Jasmine, tak Al-Sham s hudebníkem vokalistou Wael Al-Kak. Myslím, že opět fajnová záležitost, no a čtvrté místo hit parády Rád 1. A to stejná příčka jako minulý týden. No a před námi už je teďka také soutěž na Rádiu 1. Než budeme losovat, tak si můžeme říct vlastně, jaké skladby vypadly z toho minulého týdne 115. No a vězte, že to byla třeba producentka Fakta se skladbou T66, dále Ana Lua Cayano se skladbou Uma Vida e Menos, projekt také GB se skladbou Adrenaline, Boards of Canada po 7 týdnech opustili také to 15. se skladbou Tape 05. No a také, jak už jsem předeslal, z prvního místa po 8 týdnech Massive Attack s Tomem Waitsem se skladbou Boots on the Ground, která samozřejmě, pokud je více než 7 týdnů vyparádě rád jedna, tak automaticky, že opustí první pozici, vypadává. Takže máme novou číslo 1, to už můžeme si říct dopředu. No a já už mám pro vás samozřejmě teďka tu avizovanou soutěž, která tentokrát obšťastní, musím říct, tři vás soutěžící, kteří jste hlasovali, a to o lísky na Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín. Tato ta elektronická legenda se na nás přijde podívat po dlouhých, myslím, že 5 letech, kdy jste naposledy měli možnost vidět metronomu. Každopádně výherce číslo 1 je Roman Marek. Druhým výhercem je Jana Číšková a třetím Jitka Venosová. Takže všem třem výhercům gratulujeme. No a vy samozřejmě byste také mohli teďka vyhrát další soutěž příští týden. Já jen doplním, že hlasuje se úplně jednoduše, hned krátce po skončení pořadu na stránce Rádia 1. Stačí vyplnit i váš mail a jméno a zahlasovat minimálně pro 5 skladeb podle svých favoritů, ideálně i pro více. A samozřejmě já jenom doplním, že hlasování končí vždy ve čtvrté kolem 15. hodiny. Takže pokud budete s náma opět soutěžit a hlasovat parády, vězte, že příští týden máte možnost jako tři opět vylosování obdržet lísky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července, což je za 14 dní zhruba, a to v Hamerském domku ve Valči. Určitě zajímavá akcička, čekněte, Festival Phoenix. No a teď už samozřejmě můžeme také přejít k další skladbě a já musím říct, že tou další skladbou nebude ani jedna věc 115, ale jak je zvykem retro skladba. No, jsem sáhl po tomhletom hudebníkovi původem z Argentiny a žijícím a myslím, že narozený možná už i také ve Švédsku. Jehož jméno je Jose González. V listopadu ho vidíme v Praze s jeho tou novou deskou. Tohle je však jeho legendární cover verze skladby Teardrop od původně Massive Attack, Jose González.

0: Tolik naše retro skladba, tentokrát s tímhletím švédským indie folkovým hudebníkem Jose Gonzálesem, hudebník, který ho samozřejmě jste viděli už několikrát v Praze a budete ho moc vidět, pokud jste neviděli, rozhodně zajděte do Fóra Karlín v listopadu, to bude, myslím, že právě zde hrát. Tak, to byla jeho nádherná věcička, cover právě skladby Teardrop od původně samozřejmě Massive Attack. Myslím, že vyšlo, no už to bude více než 20 let. No a teď už pojďme za top trojkou dnešní hit parády Rády 1, která je platná od toho 2.7. zase do toho 9., kdy si vlastně opět si vás tady převezmu, protože je na dovolené na 14 dní. No a trošičku doufám, že to zelektroničtíme, zase tu top 15, je to hodně kytarový. No a tohle jsou právě na třetím místě Interpol, ta poslední čtvrtá novinka z minulého týdne. Jejich taková balerická věc This Mirror Weighs a Ton je vlastně ochutnávku také z jejich chystaného alba, které vyjde kapele koncem prázdnin opět pod názvem, myslím, že See Out Loud. No a teď už je tady kapela Interpol a novinka z minulého týdne na třetí příčce.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Tolik ta newyorská partička Interpol, která se navrací touhletou sympatickou pohodovkou s názvem The Mirror Weighed a Ton. Novinka z minulého týdne na třetí příčce se vyhoupla přímo a my se můžeme těšit právě na jejich album Set Out Loud, které vyjde koncem prázdnin. No a rovněž koncem prázdnin vyjde album od kapely Lamb Chop, která je na druhém místě, stejně jako vlastně ne, postoupila o jednu příčku dopředu, ale celkově už je 7 týdnů hit parádě Rády 1, takže pokud nebude příští týden první, tak z top 15 vypadne. Skladba Weekend vznikla mimo jiné také s Justin Baronem, který zde hraje na banjo, a tohle je už ukázka z jejich chystaného alba Punching Clown, Prašť Klauna. Weekend skladba a Lamb Chop, 7 týdnů hit parádě Rády 1 a druhá zatím už nejvyšší příčka, kterou dosáhli. Lamb Chop.

Tolik tato neo-country partička Lamb Chop ve své takové opět baladické věci Weekend a vyjde nové album 21. srpna po názvem Punching the Clown a značce Merch v Americe pro Evropu City Slang. A to byla jinak už 7 týdnů vytparádě rádena a skladba právě Weekend. Před námi je samozřejmě jednička už teďka jít parády rádena a ta nová, protože nakonec klesly MSV tak s Tomem Vajícem po těch 8 týdnech o příčku dolů a to znamená nový parek. Arab Strap je nahradili po dlouhých také 5 týdnech, jsou z dvojky na prvním místě se skladbou You. Tato také první singlovky z jejich alba, které vyjde až po prázdninách září Half Told Tales na značce ze Skotska právě Mogwai Rock Action. Tenhle ten singlík už není poslední, už mají novou věc, kterou jsme se také ostatně hráli a tady je už Aidan Moffat a vůbec také Malcolm Middleton, tato dvojice Arab Strap ze Skotska a poprvé snad podle mě překvapivě číslo 1 hitparády rádi na se skabou You.

Tak to byly Arab Strap a poprvé, myslím, že vůbec v historii mám pocit, první místo pro tu skotskou partičku okolo Aidan Moffetta. Jinak vy jste už mohli zaregistrovat také jejich další single Fighting For You a jak jsem řekl, album by se mělo objevit pod názvem právě Half Told Tales z kraje září. Takže první místo poprvé pro Arab Strap. No a před námi už je teďka samozřejmě ta repríza dnešní hitparády, kterou vás provázel Josef Sedloň a budu i příští týden, těším se samozřejmě na vás. Teď už ale také top 5 novinek, respektive 5 novinek a top 15 hitparády. No a na tu první novinku jsem vám nabídl manchesterské duo Space Africa s americkou hudebnící reperkou Duane z kaba If This Is Hell. Experts say some of those that fall in a near-death experience or a traumatic experience heard music. I felt like a boy, I'm wearing a leather jacket and my hat is cracked to the side. I sit with my legs so far apart and you let my ego breathe. I think I need it, the shadow to escape.

No, novinkou číslo dvě je, pak byl Bonobo, známý to britský hudebník, který chystá nové album, a tohle je první ochutnávka Me and You, novinka číslo dvě.

Novinkou číslo 3 pak je německý multiinstrumentalista hudebník Filip Johann Timm, spolupracovník Aparáta a ukázka z jeho letošní nové desky The Red Door, skladba Have You Ever featuring Koka.

No a novinkou číslo 4 je pak manželské americké duo Mint Julep na poli Dream Popu, se pohybující už také téměř dvě dekády, a jejich novinka Next Life.

Takže to bylo 5 novinek, no a před námi je to 15. Na 15. příčce najdete novinku z minulého týdne, švédskou postpunkovou partičku Clutter a jejich skladba Grease Baby. Dva týdny v hitparádě Rádia 1 je projekt Moses Ufi Trio se skladbou Chasing Light, titulní věci z jejich nového EP. Jinak polepšení o místečko na 14.

No a rovněž dva týdny v hitparádě Blood Orange alias Davon Haynes se svou skladbou novou Essex Honey MP3 13. Jinak po horšení o tři pozice

týden díl, tři týdny najdete Hit Parádě Rádia 1 také britskou formaci Jungle a jejich skladbu Single The Wave, jinak polepšení o dvě místečka na 12.

a 7 týdnů hitparádě je už také britské duo Over Mono. 9. příčka tento týden pro jejich single Lock Up. Jinak 4, tak pardon, ze 7. pohoršení na 9. a 4 týdny hitparádě na 11.

Tak ale na osmém pozici najdeme právě už 7 týdnů vytparádě rád jedna projekt Kneecap s Kay Tempest a jejich skladbu Irish Goodbye z 9 po lepšího místečko na 8.

No a je tady šestá pozice pro kapelu Weezer, kterou najdeme už 3 týdny v top 15. Osmá pozice minulý týden, teďka šestka pro skladbu We Might As Well Be Strangers.

No a šestý do hitparádě už je také kapela Death Cab for Cutie s jejich novinkou Punching the Flowers, jinak pátá pozice tento týden po lepšení opozici.

Stejně jako minulý týden je na čtvrté příčce francouzský trio elektronický Acid Rap se skabou Jasmine Alsham a jinak tři týdny v parádě Rádina pro Acid Rap.

a na třetím místě najdeme pak už projekt kapelu americkou Interpol, jako tu poslední, třetí, čtvrtou novinku už z minulého týdne na třetí příčce.

No a 7 týdnů v hitparádě Ráda 1 je také kapela Lamb Chop, která si polepšila o místečko na druhou pozici se skladbou Weekend, touhletou příjemnou baladou, která zřejmě asi, pokud nebude první příští týden, tak vypadne.

po dlouhých 7 týdnech panování Messi Vetek s Tomem Vejcem máme nové číslo 1 hit parády rády na to je právě skotská kapela Arab Stripe se skladbou You You You. 5 týdnů hit parádě a ze dvojky na jedničku.

Tak to bychom měli pro dnešek vše. Máme nové číslo 1, vy můžete samozřejmě hlasovat, rozhodnout o dalších místech na příští týden. Úplně jednoduše na stránkách Rádia 1 kliknete na hitparádu a samozřejmě tam vyplníte jenom své jméno a e-mail a zahlasete minimálně pro 5 skladeb. Tak, tolik hitparáda pro tento den 2.7. v premiéře a když tak v neděli dopoledne v repríze, kterou vás provázel Josef Sedloň. Těším se na vás za týden, výjimečně také znova naslyšenou a přeju krásný poslech s Rádiem 1.

0: Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean & Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

Tak je krátce po půl jedenáctý, posloucháte Rádio 1, jak určitě dobře víte. A pod mikrofonu se poprvé pro dnešní večer hlásím já, jmenuji se Štěpán Bolfa pod hlavičkou a M180 vám budu do půlnoci vybírat hudbu. Na začátek vám hráli Cloud Nothings a Black Marble a tohle je novinka od Earth Eater.

Tak úplná novinka od kapely, kterou tady z vysílání Rádia 1 musíte znát, ať chcete nebo nechcete. I já ji znám z vysílání Rádia 1 z 90. let, když tedy tehdejší generace DJs Dinosaur Junior hráli asi jako jediný široko daleko, tak po těch 30 nebo kolika i víc letech Dinosaur Junior pořád aktivní, chystají novou desku a tady to byl single z ní Seville Got Away. Ještě jedna věc a pak už zevrubná pozvánka na festival Creepy TP do Prahy letos.

Je to tak, posloucháte Rádio 1 a těch několik skladeb před jinglem byly pozvánkou na festival Creepy TP, o kterém v tomhle týdnu slyšíte hodně na Rádiu 1 v kulturním létě, no, festivalovém létě, včetně soutěže o volný vstupy na tady ten festival. Drahnělec se odehrával v Kutní Hoře, letos poprvé se stěhuje do Prahy na ostrov Štvanice do okolí klubů Fuchs a By Jesus i do tady těch dvou klubů. Proběhne příští víkend od pátku do neděle 10. až 12. července a vlastně další věci, které vám teď budu pouštět, jsou z line-upu tady toho festivalu, abyste měli možnost se rozmyslet, jestli chcete svůj čas věnovat kvalitní, současný, alternativní, experimentální a klubový hudbě. Předchozí skladba byla od kapely Penwood Road, předtím Ideas for Conversations a Real Young Phil. A teď to bude Samba Jean-Baptiste.

Hráli vám Deer Park, předtím Sesi 009, nebo kapela I'm Sorry Emil. Všecko pozvánky na Creepy TP, který proběhne příští víkend v Praze. A asi už dokonce vysílání nic jiného než kapele Skrýpka nestihnu. I kdybych chtěl, jakože úplně nechci. Pomalu, ale jistě se s váma rozloučím. Budu se těšit za 14 dní zase tady ve studiu Rádia 1. Mějte se pěkně. Ve zdraví přežívejte současnost. A samozřejmě poslouchejte Rádio 1 dnem i nocí. A teď ještě pár věcí z Creepka. Frost Children, který znáte i tady z vysílání Rádio 1 i z několika jejich zdejších českých koncertů, včetně právě jejich vystoupení na Creepku před pár lety, tak se tentokrát vracejí. Vystoupí dvakrát v sobotu 11. s DJským setem a v neděli pak jako headlineři na hlavním pódiu. Frost Children teď na Rádiu 1, mějte se pěkně.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.